0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: playlist. Žij léto. Fajn. Vypni výběr. Zapni fajn. Fajn. Den bez dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity. Fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.
1: Vždycky fresh. Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fine.
2: New truck, big

0: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
0: Instagram.
2: YouTube.
0: TikTok.
2: Co je zrovna teď in. Fajn.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn. Fajn Radio. CZ.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
2: Chceš pracovat od pondělí do pátku
3: a mít volné víkendy?
4: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
1: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
2: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

0: Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
2: Ode dneška budou výstrahy před nebezpečným počasím přehlednější. Místo odborných údajů se zaměří hlavně na to, jaký dopady může počasí mít a co lidem reálně hrozí. Nový systém má usnadnit orientaci při bouřkách, silným větru nebo náledí a pomoct rychleji rozhodnout, jak se zachovat. Princezna Kate během jediného dne vystoupala na nejvyšší hory Anglie, Skotska i Walesu. Náročnou výzvu absolvovala na podporu pacientů po léčbě rakoviny a zároveň upozornila na to, že cesta k uzdravení nekončí odchodem z nemocnice. Marvel chystá jeden z největších filmových crossoverů vůbec. Podle nových informací se v připravovaném filmu Avengers Doomsday propojí minimálně 6 různých vesmírů.
1: Fine.

0: tak dneska je to fakt kritický, ale je tu středa. Pojďme si popravdě říct, kdo by radši spal, než jel do práce, ať si nahlas teď řekne, jsem borec.
1: Jsem borec.
0: Wendy, věřila bys, že nás poslouchá tolik borců?
2: Věřila bych tomu.
0: No tak, v tom případě, jedna borcovská ranní dávka borcovský hudby, o něco méně borcovský moderátoři, startuje borcovský Morning Boost na Fajnu. Samozřejmě pro všechny ranní borce, co jsou v tenhle ten borcovský čas vzhůru. Jdem odpálit dnešní ranní borcovskou jízdu s borcovským remixem borce Michala Hrůzy. Pro všechny borce a Libora, našeho hudebního manažera. Hezký ráno. Morning Boost. Fajn.

0: Krásné středeční ráno, tohle byl Dominik Fajk, jeho White Keys na fajnu, 9 minut po 6. hodině. Lidi, možná jsme všichni stejně rozbití, jak by řekla Eva Farná, my víme proč.
1: Údajně bychom měli chodit do práce až na 10. hodinu ráno a je to z toho důvodu, že většina z nás je právě produktivnější až jako v pozdějším čase tohoto dne a hlavně to má údajně lepší dopad na psychické i fyzické zdraví.
0: To o let čem vypovídá. Možná teď tady konečně slyšíme ten důvod, proč občas se... No.
1: Přesně
0: se stane něco takovýhle. Lidi, my to říkáme z jednoho prostého důvodu. Vzhledem k tomu, že teď jsme před malou chvilkou začali, odstartovali jsme tady dnešní prostě ranní jízdu v 6 hodin ráno, tak pokud tohle slyšíte, můžete tohle použít jako výmluvu, ještě teď máte možnost to otočit a je domů. Fakt si to rozmyslete. Tohle není jako není nad čem moc jako rozmýšlet. Buď teď nebo nikdy.
1: Sorry, šéfe, odborníci promluvili.
0: Odborníci
1: mluví za desátou, je mi líto.
0: A nebo radši vůbec. Jo. Tak držíme palce dneska v práci. Schválně dejte vědět, jestli někdo fakt se dneska vymluvíte. A případně, jestli máte třeba nějakou lepší výmluvu. 724634634. Do té doby samozřejmě Alex Warren nebo Eva Farná. Hezký ráno.

0: Pravý středeční ráno 1. července, tohle byl Alex Warren, Fever Dream, dáváte si fajn.
1: Před malou chvilkou jsme to tady odstartovali s tím, že jsme si řekli jednu výmluvu, proč dneska nejít do práce. Že odborníci říkají, že správně bychom měli chodit do práce až na 10. hodinu, že před tou 10. ještě nejsme vůbec jako schopní nějakým způsobem se jako zvetit, nějakým způsobem fungovat. Tak to je jedna výmluva. My jsme se taky dál ptali, jestli máte vy nějakou ještě lepší výmluvu. Volal nám Jirka, který říkal, že akorát jede na stavbu předat klíče od kamionu, aby za něj někdo jezdil kamion.
0: Skvělý.
1: To za něj se zařídil. Víš, jako přehodit práci na někoho jiného, proč ne? Takže podle mě z tohle by, to by taky možná mohlo fungovat. Můžeme to minimálně zkusit, přehodit práci na někoho jiného. My to můžeme zkusit minimálně tady na fajnu. Třeba tím, že my teďkom přestaneme mluvit a dáme to umělý inteligenci.
2: Ahoj borci, co posloucháte tohle rádio, za chvilku si pustíme fakt banger od Tate McRae, hurá, zní to fakt parádně, let's go, ale kromě toho tky třeba Fastboy a jeho novinka Beautiful Life.
0: Ne, tak tohle nemůžem.
1: Asi ne.
0: To asi ne.
1: Ještě
0: no.
1: Chvilku tady vydržíme možná. Dobrý, tak tyhle songy, který nám představila umělá inteligence, za malý okamžik, ještě pro jistotu jednou, za malý okamžik Tate McRae nebo taky Fastboy. A pak mrkneme nějaký ty random fakta. Tak jo, pěkný ráno. S výmluvama. Jak to máme rádi. Morning Boost.
3: Fajn. Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
8: Věcku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Věc Scandinavian Sleeping and Living.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: Instagram,
11: YouTube,
10: TikTok,
11: co je zrovna teď in
10: Fine Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
11: Jsme fajn?

0: Sada, minutu po půl sedmí. Posloucháte Fajn, tohle byl Harry Styles, jeho American Girls a tři random fakta právě teď.
1: Tři random fakta.
2: Někteří muži se chovají lépe ke své nejlepší kamarádce než ke své přítelkyni. Ono je celkem hustý, že má někdo ještě nejlepší kamarádku, když už má přítelkyni. Pokud to teda nebereme tak, že přítelkyně je automaticky nejlepší kamarádka. Pokud máte nejlepší kamarádku, je to možná důvod, proč nemáte přítelkyni. Pokud máte přítelkyni, nemáte nejlepší kamarádku. Pokud máte nejlepší přítelkyni a nejlepší kamarádku, dejte bacha, ať se to nedoví nejlepší přítelkyně. Dává to smysl, ne? Je mi to jasný. V Německu je kocovina oficiálně validním důvodem nepřítomnosti v práci. A důvod, proč tohle nemáme v Česku, je úplně jednoduchý. Musela by se zavést povinná dětská práce, ale to bychom se pak ubírali spíše na východ, než po vzoru Německa na západ. Takže celkem kontraproduktivní. A úplně první věc, která byla zakoupená přes internet, byl sakl s marihuanou. Tady to nemá být nějak vtipný, to je prostě fakt. Temper Trap, Self-Aware, právě jako na Fajnu. Hezký ráno.

0: Airplanes, tady u nás na Fajnu, letadla doletěly, 6 hodin, 38 minut, my jdeme létat dál u nás v playlistu na Fajnu, za malý okamžik.
1: Tohle je Taylor Swift, její Elizabeth Taylor, peska, která za malý okamžik bude rezonovat naším éterem.
0: A poletí éterem.
1: Poletí.
0: Poletí, poletí. No, co nám tady poletí dál, bude třeba tenhle ten mega hit. David Guetta, taky Akon a jejich Sexy Bitch. Jediná chvilka, kdy při představání tohohle songu můžeme říct prostý slovo a nedostat za to pokutu. Totální party song, který si dáme za malý okamžik. A pozor, když je řeč o té party, tak my vás na nějakou tu party můžeme dostat. Takže poslouchejte dál, za malý okamžik prozradíme víc. Morning Boost.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
6: Největší hudební hvězdy.
7: This is Taylor Swift.
8: Hi, it's Harry Styles.
9: Hi, I'm Olivia Dean.
2: Sleduj Fajn. Fajn.

0: Geta Akins, všechny myšle něco, co nám dohrává Etherem Fajnu. Taková party písnička, no pojďme se podívat i na jinou party, kterou tady pro vás máme.
1: Poznej interpreta a vyraž na zrče.
2: Dámy a pánové, pokud máte volno 11. až 14. 7.
0: 17. 7.
2: 17. 17. No jo, ale ten, to je rozdělený na dva turny, to je jedno, to je jedno. Tak i dneska pro vás budeme mít lístky na Zrče Festival. Pokud tenhle termín volno nemáte, tak by bylo fajn si to volno udělat, protože hrajeme o dost. Protože nehrajeme jenom o dva lístky na Zrče, hrajeme taky o dva lístky na naší party boat, na naší fine boat, na loď, která se bude plavit po moři v Chorvatsku a bude tam extrémní party. Na té lodi bude třeba Gufrau, taky Mat 213 a prostě kalba.
0: No a nejenom, že dostanete lístky nejenom na Zrče a na tu loď, ale taky dostanete vlasovou kosmetiku od Kapilaru.
2: A to se vyplatí, Horste. Takže je o co hrát. Během dnešního rána budeme hrát, tak buďte ready nám napsat třeba nějakou zprávu. Buďte ready, za malý okamžik. Do té doby Nikit, Portugal, Dominic, Light, nebo taky Lil Nas X. That's what I want.
1: Zrče Festival 11. až 14. červen.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.

0: Fajn Socials.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Nejvyšší soud Spojených států potvrdil, že jednotlivé státy mohou zakázat účast transgender dívek a žen.

Evropská unie schválila nový pravidla pro umělou inteligenci, která zakazují svlékací aplikace. Ty z fotek nebo videí vytváří falešný intimní obsah bez souhlasu lidí. Nevěstu z Ohája nakonec k oltáři nedoprovodil otec, ale její 79-letý šéf. Žena vyrůstala bez otce a těsně před svatbou řešila, kdo jí povede uličkou. Nakonec se jí šéf sám nabídl a ona souhlasila. Fajn.

0: A k tomu pokračuje Morning Bush na Fajnu. Jak jsme před malou chvilkou zmiňovali, za malý okamžik možnost získat lístky na Zrče Festival, taky získat lístky na naší Fine Boat a taky balíček vlasový kosmetiky Capilan. Tohle to všechno je možný, pokud nám napíšete na číslo 724634634 jeden nejšílenější důvod, který byste byli schopní, jako co byste byli schopní prostě pro to udělat, abyste to získali.
1: Takže ještě jednou, 724634634, co nejšílenějšího byste udělali?
0: Abyste získali tyhle lístky. Pojďte dát vědět. Za chvilku soutěžíme. Morning Boost. Fajn.

0: Teddy Swims, jeho Mr. Nolido. Na fajnu, 8 minut po 7 hodině a je tady něco naprosto epického.
1: Poznej interpreta a vyraž na zrče.
2: Největší český festival v zahraničí, kde uslyšíte třeba Kelina, Separa, Štajna 27, Sofiana Mešmeše, všechny tyhle ty jména na jednom místě a vy tam můžete být s náma. A nejenom, že vyhrajete dvě vstupenky, ale taky dvě vstupenky na naší Fine Boat, kde bude Gufrau a Mat 213 a zároveň můžete dostat i Capilan Original, což je balíček vlasový kosmetiky, která je vyrobená v Česku.
0: Wow, to je strašně moc. Nepamatuju si, když jsme naposledy soutěžili o takhle velkou cenu. No, my jsme chtěli vědět jeden nejšílenější důvod, který byste byli schopni třeba pro tohle z toho udělat, abyste tohle z toho získali. No a jistá posluchačka Klára nám napsala, že by byla schopná přeběhnout Václavák na háje s nápisem Morning Boost na těle. Mm-hmm. Tak Kláru vítáme ve studiu. Ahoj, Klary.
3: Ahoj, zdravím taky.
0: Klary, je to pravda, souhlasí to? Opravdu?
3: Jo, jenom se bojím, že bych skončila místo na zrče celé předběžného zadržení za veřejný pohoršování.
0: Dobře, hele, tak uděláme kompromis, bude nám stačit tam spodní prádlo, ať se na ten festák, když tak můžeš ještě podívat.
3: Dobře.
0: Jo? Teď ale pojďme zjistit, jestli na ten festák opravdu pojedeš. Představím ti jistého interpreta, tvým úkolem bude uhodnout, o koho se jedná, OK?
3: Ano, tak jo.
0: Jestli jsi připravená, můžeme jít na to. Seš?
3: Jo, jsem ready.
0: OK, dobrá. Tento interpret ve své rodné zemi je považovaný za rapovou legendu, ale stejně silnou fanouškovskou základnu má i v Česku. Jeho hlas je tak charakteristický, že ho většina fanoušků pozná během několika sekund. Patří mezi málo raperů, kteří dokázali úspěšně fungovat ve skupině i jako solový interpret. Dlouhá léta byl spojován s populární slovenskou zpěvačkou, se kterou má i dceru. Tady je zvuková ukázka. Klary, teď je to na tobě.
2: Víš, kdo to je?
3: Jo, vůbec netuším.
2: Vůbec. Má dceru Aničku, s ní má dokonce i song, který má v posledním albu. Jmenuje se to Krv není voda.
3: Ty vole.
0: Hele, Wendy normálně už to jméno řekla. Wendy už to jméno řekla dokonce. Když představovala tady, kdo interprety tam všechno bude.
3: Ty vole, já to mám na jazyku, ale...
2: No pojď, přemýšlej. Slovenský rapper, který chodil s jednou známou slovenskou paní.
0: Je hodně potetovaný, což je teda hodně
2: napadný. Je hodně potetovaný. Má dokonce písničku s French Montanou, kterou si slyšela teďka. Jmenuje se to Body to Body.
3: Ty krávo.
2: Je takový vánek trošku.
3: Ty vole.
0: Budeš vědět nebo nebudeš?
3: Budu, já to mám na jazyku, to na jazyku.
0: Dobrý, dáme ti ještě malou chvilinku na přemýšlení.
3: Ty kráso.
0: Tak pojďme nějakou vyřazovací metodou.
2: Kdo to určitě není?
0: Kdo to určitě není, ano. Je to Sofián?
3: Sofián to není.
0: Je to Stein?
3: Separ?
0: Ano! Klára jede na zrče a my uvidíme běžet na Václaváku jenom kalotkách
2: a pod prsence.
0: Samozřejmě. No tak to moc gratulujeme, jsme rádi, že se to podařilo. Koho vezmeš sebou?
3: Ale vůbec netuším, zjistím, kdo může a tomu udělám radost, takže super, pecka.
0: Tak jo, vyhráváš dva lístky na Zrče festival, taky dva lístky na naší Fine Boat, na loď, kde se prostě pecka poplavíš po moři a bude prostě party, bude tam Mat 213, pecka, taky Gufrau a taky prostě, aby si to tam pořádně mohla užít každý den, tak balíček vlasový kosmetiky Capilan. Gratulujeme, vydrž nám na drátě.
3: Děkuju.
2: Hlavně nám vydrž, ještě nám neodcházejí.
0: Tak jo. Tak zatím. Ahoj.
3: Zatím, ahoj.
0: Dámy a pánové, pokud to nevyšlo dnes, připomínám, opět zase zítra.
2: Je tomu tak.
1: Zrče festival 11. až 14. července. Festivalové slunce ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan originál šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
0: No a tady je zmiňovaný Separ. Na featu French Montana, jejich Body to Body. Hezký ráno.

0: Pink Panthers taky z Errol Larsen, jejich Stateside na Fajnu, 22 minut po 7 hodině. Party na Fajnu pokračuje dál za malý okamžik s touhle s tou nostalgickou songou. Dámy a pánové, jeden směr, kterým se dnešní ráno bude ubírat, směr k One Direction. Jejich song Story of My Life za malý okamžik na Fajnu. A následuje třeba tohle.
1: AXL Ingrosso, More Than You Know.
0: Takhle to tady bude znít za malý okamžik. Aby jsme následně mohli mrknout na nějaký ten bizár pro dnešní den. Tak pohodový ráno. Tohle za chvilku. Morning Boost. Fajn.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Letní slunce ve vlasech přináší Capilan. Capilan, originál šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
7: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
6: Instagram,
7: YouTube,
6: TikTok,
7: co je zrovna teď in. Fajn.
6: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
7: Jsme fajn. Fajn Radio CZ. Fajn.

0: Production jejich Story of My Life, něco se nám dohrálo tady na Fajnu při středě 1. července.
1: No a je na čase dát si bizár dne.
2: Bizár dne. Bizár dne. Fajn.
1: Dámy a pánové, poslední dobou tady v Česku dost jako přituhuje. Tím je myšleno, že je venku prostě fakt vedro. Slunce svítí, všichni se potíme, je to prostě šílený, klimatizace nejdou koupit, blbý. Ale pozor, nemusíme se bát, protože vláda vyřešila tenhle ten problém a vyřešila vlnu veder. Jo, není fakt čeho se obávat, když ve vládě sedí jen samý vzdělaní lidé, kteří mají aktuální problém pilně nastudovaný, a když říkáme pilně, myslíme tím fakt pilně. Zvlášť když třeba taková paní Gabriela Sedláčková prohlásí, že vláda si je v létě veder vědoma a dokonce si je v zimě vědoma zimou a na podzim dokonce padajícím listím ze stromů a na jaře kvetoucím kvítím. Tak to tleskáme. To bych nevěděl. Bendy, věděla bys to?
0: Ne, já moc děkuju, že mi to řekla.
1: Jo, já bych jenom zlatý obludišťák, abych normálně dal.
0: Jakože mě to úplně teď otočilo život o 180 stupňů.
1: 360, 90, 80, 100 stupňů, to je jedno. Hele, hned jsme zase o něco klidnější. Já jsem třeba teď klidnější, že třeba taková moje babička ví, že vláda to ví. Jo, že v zimě je zima, v létě teplo. Jo, hele, Bendy, normálně, věděla jsi, že v noci je tma?
0: Cože?
1: No, noci je tma většinou.
0: Noci je tma?
1: No.
0: A ve dne je světlo?
1: Ve dne je světlo.
0: Wow.
1: Voda je mokrá.
0: Ne.
1: No.
0: Ne.
1: Velryba je velká ryba.
0: Ne.
1: No.

0: čtvrtku, 7:45, tohle byla Raven, Linnae Rix, Orange County, Love Me Not, vy poslouchali fajn. No a co ještě můžete poslouchat třeba na našem YouTubeku?
1: No, pokud jste zběhlí ve sledování různých reality show, tak aktuálně na Primě probíhá nová reality show Are You The One? Nová reality show, kde se lidé snaží seznámit a najít lásku.
0: A jak jsem řekla, nemusíte koukat jenom v televizi, ale můžete se podívat i na náš podcast, který právě vychází na našem YouTube kanále, kde jsme jako Fajn Rádio, moderuje to Kristýnka a Roberto, takže rozhodně se na to běžte mrknout.
1: No a my pojďme pokračovat dál, za malý okamžik James Hype a taky Stella Lefty. Hezký ráno. Morning Boost.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během festivalových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrál česnek, co má říct.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: My name is Somber.
10: What up, it's Kehlani.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: Back to the hits.
13: Right, babe.

nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamu.

Prostředek týdne. Pojďme si říct ty nejdůležitější informace, které takhle uprostřed týdne můžeme slyšet. Jakožto první velice důležitá informace. Ovce v Řecku sežraly ze skleníku 270 kg marihuany. Všichni řeší, jestli jsou ty ovce v pohodě. Neptejte se, Snoop Dogg už je adoptoval, dělá další side quest farmáře. Už nikdo ale neřeší toho týpka, který měl ve skleníku 270 kg marihuany. Evidentně ovci byly jenom prostě zástěrka, aby jeho biofarma mohla prosperovat. S tím je ale bohužel teď konec. Další velice podstatná informace. TikTokerka naplnila bazén 50 tisíci nakladanými okurkami. Konečně pořádná informace, konečně kreativní content, to jsou furt nějaký holy, make-up tutoriály, žebrání na streamech, ale aby někdo naplnil bazén okurkama, to až teď, no tak aspoň jsme se dočkali. No a do třetice všeho důležitýho, Harry Styles se během koncertu přidusil vodou a odpadl. Jasně, možná mu někdo jenom prostě zrovna řekl do sluchátka informaci, že TikTokerka naplnila bazén nakladanýma okurkama, to už jsme se vůbec nedělili.

0: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
1: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: Teď na fajnradio.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Na internetu je hodně věcí.
2: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fajn.
2: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
3: V Praze vzniká nový koncept bydlení pro studenty. Místo klasických kolejí nebo pronájmu si budou moct koupit vlastní malou bytovou jednotku. Projekt má nabídnout dostupnější alternativu k drahým nájmům a po dokončení studia bude možný pokoj buď prodat nebo pronajmout dalším zájemcům. Odborníci říkají, že dnešní randění komplikuje mix vysokých očekávání sociálních sítí a seznamovacích aplikací. Muži často mluví o tlaku na ideální výkon už při prvním kontaktu. Podle nových výzkumů tak je víc než polovina z nich vnímá hledání partnerky jako těžší než dřív. Experti ale dodávají, že podobnou zkušenost mají i ženy a randění je dneska náročnější úplně pro všechny. Na streamovacích platformách se vrací nostalgie i detektivní napětí. Prequel L ukáže středoškolačku L Woodsovou ještě před její právnickou kariérou. Bude růžová, bude zajímavá, budou tam vztahy úplně všechno. A Enola Holmes třetí díl s Millie Bobby Brown přináší nový případ, rodinný drama a i únos Sherlocka. Ideální mix pro fanoušky teen i mystery žánru.
4: Fajn.

0: Krásné středeční ráno všem, s 8 hodinou pokračuje Morning Bush na Fajnu. Za malý okamžik kouknem do světa showbiznisu a kouknem na to, pro koho je velmi, velmi náročné nějaké to randění. Kromě taky koukneme, jakou barvu auta si nekupovat.
1: No, tohle všechno za chvilku.
2: Do té doby samý skvělý věci, Loy, Red Eyes, nebo teď už Seagala, Jack Shammy, Ian Kidron, jejich Riptide.
0: Hezký ráno.

0: Alex Warren, Passenger, něco, co nám dohrálo 10 minutek po 8 hodině. Krásný dobrý ráno.
1: Dámy a pánové, otázka, když jste byli naposledy na rande? Pojďte se nad tím zamyslet, já mezi tím budu povídat. Protože podle nových informací a podle informací, které nám přinesla Míša na začátku hodiny, je randění obtížnější než dříve. Já bych dal ruku do ohně, že díky všem jako možným internetovým seznamkám je to jako jednodušší, ale možná na tom fakt něco bude a možná bude problém v tom, že na těch seznamkách můžete narazit fakt jako třeba, nevím, na Breda Pitta a pak vám na osobním setkání se představí třeba takový Franta ředitel. Může být značný problém. Takže na tom fakt možná něco bude a zvlášť, když má s randěním problém samotná Angelina Jolie.
0: Wow.
1: Chápete? Ta Angelina Jolie.
0: Mm.
1: Ta, co má tu velkou pusu. Ta Angelina Jolie. Protože normálně Angelina od rozchodu s Bradem Pittem, což už je 10 let, nebyla na rande. 10 let nebyla na rande. Angelina Jolie. No to je šílený. Schválně, Wendy, vybavíš si, když jsi ty byla naposledy na rande a jaký to bylo?
0: Týden zpátky.
1: Fakt jo?
0: Mhm. A bylo to hezký.
1: Bylo to hezký? Kde jste byli?
0: My jsme v parku. Na dece a hráli jsme Uno.
1: Ty vole, to je dobrý.
0: A ten, kdo vyhrál, dostal odměnu.
1: Jakou?
0: Hezkou.
1: Hezkou?
0: Mhm.
1: Tak asi to dál nemůžeme rozebírat. Hele, když jste, dámy a pánové, když jste byli vy naposledy na rande? Před jak dlouhou dobou? Pojďme to jako si to udělat takový menší průzkum, jestli tady ty jako studie nelžou, jestli to fakt sedí. Když jste byli naposledy na rande, před jak dlouhou dobou? A jaký to bylo? Bylo to dobrý, špatný, veselý, smutný? Pojďte dát vědět. 724634634. Do té doby, with the MCB Senhany. Tak jo.

0: Murder on the Dance Floor. To nám tady dohrává při středě. No a jak to máte vlastně s těma randíčkama? Byli jste nebo ne?
1: Před malou chvilkou jsme nakousli problematiku randění v roce 2026, že v podstatě než jako dotyčního osobně potkáte, nevíte do poslední chvíle, kdo se objeví. My se pojďme podívat na to, jak to máte teda vy.
0: Je tady zpráva. Co je to za cizí slovo rande? O čem jste to teď mluvili? Nevím, co se v dnešní době za rande považuje, respektive co to musí splňovat. Čau, Michal.
1: No, asi dva lidi nejlépe. Nebo můžeš jít vlastně na rande i sám se sebou.
0: Vlastně jo, no, dneska už můžeš. Pozvi se do kina.
1: Jo, tak pokud chceš jít na rande, můžeš jít. Hele, já tady mám třeba zprávu od Lucky, která napsala: ahoj, Angelíně se vůbec nedvím, protože jsme tady rozebírali Angelinu Jolie, která už 10 let nebyla taky na rande. Taky mám děti a jsem na ně sama. Upřímně, starat se ještě o nějakýho dařbujána, na to nemám sílu. A potvrdilo se mi to teď na rande, na kterém jsem byla před půl rokem, kdy pršelo a týpek se mě zeptal, jestli půjdem na pivo. Myslela jsem, že půjdem někam do hospody, ale on šel do první večerky, pak se vrátil s vodkou a mě koupil pivo a chtěl jít do parku. Ještě připomínám, pršelo.
0: To je dobrý, to mě má nejlepší rande ever.
1: Nevím, co k tomu víc zadat, jako.
0: Tak je tady ještě někdo z vás píše: s kamarádkou chodíme na rande každý večer, dáme si víno a drbeme všechno a všechny.
1: Je fakt, že, hele, nemusíš, není rande jako rande, nemusí to být vždycky jako, že rande jako
0: romantický rande. Ale kamarádský.
1: Přesně. Hmm. Takže pokud se teď na rande, vemte kámoše, dejte chill, dejte cokoliv chcete a dejte si třeba dobrý playlist. A máme to vyřešený.
0: No jo.
1: Rande máme z krku.
0: Nice to meet you.
1: Takže je to problém. Nice to meet you. Za malý okamžik, Mal Smith, jeho Nice to meet you. Neboli, rád tě poznávám. Tohle za chvilku. A pak mrknem na to, jakou barvu auta si vybrat. V případě, jakou nevybrat. Tak si na to počkejte. Morning Boost.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí smích. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gourmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
7: Back to the hits.

0: Marsmith, jo, nice to meet you na fajnu. 8:30 aktuální čas. A my se pojďme podívat na jistý problém, který jsme v posledních dnech zažili snad většina z nás. Takovej ten moment, kdy třeba po práci nasedneme do auta a v duchu si říkáme, super, tak do sauny už dneska nemusím. Ten moment, kdy je v autě prostě extrémní vedro, nedej bože, že máte kožený sedačky, to je fakt jako bolest. Tím teď nechci flexit, že mám kožený sedačky, kámoš má kožený sedačky. Není moc o co stát, takže pokud teďkon budete vybírat třeba nový auto a tenhle problém chcete jako řešit co nejméně, abyste měli v autě což jako vedro, tak dávajte dobrý pozor, máme tu seznam barev, které u aut přitahují nejvíce slunce a které naopak nejmíň. Bendy, jak, co by si stipla, že bude jako nejmíň?
1: Nejmíň? No, kdybych to nevěděla, tak bych řekla, že třeba žlutá.
0: Žlutá tam je taky, ale nejmín přitahuje sluníčko bílá. Wow, fyzika z základní školy.
1: Je pejt.
0: To může být až 43 stupňů prostě Celsia v těch největších vedrech. Potom na druhém místě máme stříbrnou.
1: Tak to je stejný, ne?
0: Není. Není to stejný. Není to stejný. Stříbrná je stříbrná, bílá je bílá. Na dalším místě je modrá, to už je jako 48 stupňů, o stupínek víc než stříbrná. Pak tady máme tu tvoji žlutou.
1: No.
0: Pozor, tady už to je kulatý číslo, 50 stupňů Celsia může být až. A jdeme pomalu do finále. První tři barvy, které jsou úplně nejhorší. Na třetím místě červená. Pokud máte Ferrari, nechtěl bych.
1: Ají.
0: Nechtěl bych. Na dalším místě, tudíž na druhém, je hnědá. To je 56%, 56 stupňů Celsia.
1: To už je docela dost, no.
0: To je blbý, no.
1: To už je jako, to už nedýcháš, ne, ani?
0: To je jako, no, asi ne, no.
1: No a nejhorší je tím pádem teda černá.
0: Co jsi to řekla?
1: No a barvu auta jsem řekla, ty jsi opravdu.
0: To už jsem se lek, ty. No, teď právě jsem chtěl říct, že možná tu bude někdo, kdo bude říkat, že bílá je lepší jak černá, tomu se pojďme vyvarovat. Pokud nebudete vědět, jakou barvu auta třeba zvolit, tak tohle by vám mohlo pomoct, tohle by mohlo hrát menší roli. Ale pokud nebudete vědět ani potom, jakou barvu zvolit, zeptejte se vaší ženy. Jaká by to byla za tebe, Wendy?
1: Já, kdybych si měla vybrat, tak si vyberu bílý.
0: Tak to je, teď jsi mi to pokazala. Byla by to červená. Byla by to červená. Vždycky je to červená.
1: Ne, to je jenom pro fanoušky Ferrari.
0: Everybody is the Ferrari fan.

0: Ladíte letní playlist na fajnu Good Neighbors, jejich Home. V tuhle tu chvíli 2 minuty před 8:45. Pokračujeme dál za malý okamžik s tímhletím. Ještě předtím, než vypneme Morning Boost a zapneme Music Boost, vypneme taky nějaký ty světla, neboli respektive vypne Kato, taky Johnny, Turn the Lights Off. A nebo tu bude Artemas.
1: Song s názvem I Like The Way You Kiss Me.
0: Takhle to tady bude znít ještě předtím, než se rozloučíme. A vy se máte na co těšit, protože už od 9 hodin Andrea Kaučka. Tak se to rozně počkejte, pokračujeme dál. Morning Boost.
2: Fajn. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.

0: během jeho koncertu se přidusil vodou a odpadl. A nebojte, je v pohodě. Taky jsme si řekli, že ovce v Řecku sežraly ze skleníku 270 kg marihuany. Velice důležitý informace. Takže TikTokerka naplnila bazén 50 tisíci nakládanými okurkami. Proč ne? Taky jakou barvu auta zvolit, pokud nechcete umřít na vedro v autě. Co ještě?
1: A hlavně jsme vám dali lístky na zrče.
0: Ano, to hledám. Lístky na zrče. Tak zase zítra. A zase zítra. Lístky na zrče. Mějte se krásně. Čeky.
1: Čau.
2: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
3: Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn.

0: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
1: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání, výsledky okamžitě. GenX.cz.
2: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
3: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Jsme online. Online.
2: Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Radia.cz.
4: Od dneška budou výstrahy před nebezpečným počasím přehlednější. Místo odborných údajů se zaměří hlavně na to, jaký dopady může počasí mít a co lidem reálně hrozí. Novej systém má usnadnit orientaci při bouřkách, silným větru nebo náledí a pomoct rychleji rozhodnout, jak se zachovat. Princezna Kate během jediného dne vystoupala na nejvyšší hory Anglie, Skotska i Walesu. Náročnou výzvu absolvovala na podporu pacientů po léčbě rakoviny a zároveň upozornila na to, že cesta k uzdravení nekončí odchodem z nemocnice. Marvel chystá jeden z
3: Music Boost.

nás vyslyšela, poslala nám vážení pár kapek k dobra. Tohle je den, tohle značí dobrou středu a dobrý její start. Já vám přeju krásný dopoledne, za mikrofonem jako vždycky Andra. No a startuje nám 4hodinový Music Boost, denní dávka slušný muziky a taky dobrý srandy. Mimochodem dneska je den vtipu, takže nevím, jestli vám to můžu slíbit, ale dneska se pokusím to udělat ultra vtipný, ať to slavíme. Music Boost, give me five. Fine. Dnešních pět songů na rozjezd otevírá Nico Santos, jeho song Number One. Tak hezký dopo.

Dnešních pět songů na roze z Gimme 5 uzavírá Robin Schulz, Silil, Sam Martin. Dnešní středeční dopoledne, tady tomu říkáme Music Boost na Fajnu. Dneska první červencovej den, 1.7. je tady. Pro mě vždycky 1.7. oficiálně začíná léto, nevím proč. Mám pocit, že prostě prázdniny byly spíš v červenci. Prostě, že začíná prostě 1.7. je prostě dobrý den. A ještě víc je dobrý, když dneska slavíme Mezinárodní den vtipu, humoru. Dneska je to den, který nás vybízí k tomu smát se. A nejen tak jako obyčejně se smát, ale rozesmívat se navzájem. To je to důležitý. To znamená, já potřebuju teď vás. 724-634-634. Zkuste mě rozesmát. Pošlete mi nějaký svůj vtip, na kterým si prostě zakládáte kariéru vtipu. Na který prostě se dá spolehnout. Takový ten vtip, který vždycky v té hospodě prostě funguje. Takový ten jediný vtip, který si dokážete zapamatovat. Tak který je ten váš? Já vám řeknu ten jediný můj, který si dokážu zapamatovat a už roky ho používám a je hodně trapný, ale o to je lepší než takový ty klasický vtipy. Tak poslouchejte. Letí dvě stíhačky a jedna to nestíhá. Já jsem říkala a upozorňovala, že je trapný. Za chvilku Subfocus jeho Elevate. Taky si dáme song Medusa, skvělej Cameron with the Comp. Tak tohle dva songy pro vás, mezi tím, než si vzpomenete na ten jediný vtip, který znáte, no a napište mi ho. Na Fajnu. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Thank you very much.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
15: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
16: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
17: Music.
18: Fine.

Pěkných raj, tohle je dnešní středeční dopoledne na fajnu, 3 minutky do 9:30, no a my se jdeme teda zasmát. Dneška 1.7. Mezinárodní den vtipu. Já jsem vás vyzvala k tomu, abyste se pochlubili, jaký vtip je ten váš, na který vždycky sázíte, nebo takový ten jediný, který si dokážete vůbec zapamatovat. Vy jste mi jich pár poslali, já musím říct, že tak 80% z nich nemůžu, prosím vás, tady publikovat, protože je to buď černý humor, nebo prostě humor na hraně, takový ten humor, který by někoho i mohl urazit, tak prostě takovýhle teda beru stranou a beru si je tady jenom pro sebe, ale nebojte se, já se tomu zasmála. Ale nějaký vtipičky, který jsem tady jako vytáhla, jsou takový nejvíc úplně suchý, ty já úplně nejvíc miluju, tak si řeknem. Víte, co dělá panda v zoo, když nemá místo? Expanduje. Já se přiznám, že tenhle vtip jsem znala a mega ho miluju, protože prostě je to naprosto boží. Stejně jako někdo píše, trpaslík dělá v moři mikrovlnky. Vtip, který málo kdo prý pochopí, nechápu proč. No a zakončíme to asi vtipem, který jsem nikdy neslyšela, což se tak úplně taky nestává tak často, protože těch sucháčů, známých sucháčů není úplně tolik. A ten zní, víš, co je vtipnýho na babičce? Dědeček.

0: Dominik Feig, jeho White Keys. Tohle je dnešní středeční dopoledne na Fajnu. Mimochodem, kdo se dnes chystá na Beats for Love, tak naživo pravděpodobně, pokud to stihnete včas, stihnete Calvina Harrise. My tam, bohužel, my ti, co teď jako sedíme v práci, nemůžeme být, tak si ho dáme aspoň na Fajnu v éteru.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
4: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
5: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.

0: Nejčastěji postel přibližně jednou za 24 dní, což třeba mně osobně přijde jako fakt nechutný. A dokonce odborníci tvrdí, že opravdu ideální interval je jednou týdně. Takže podle odborníku prostě nejsem magor, ale podle mýho manžela ano. A mě zajímá, jaký názor na to máte vy. A hlavně teď v těch jako letních jakoby dnech, jak často měníte povlečení? 724-634-634. Přibližně jednou za 3 měsíce by se prý měl vybrat i polštář a přikrývka, takže si prostě myslím, že jednou za 24 dní jako převlíkat postel je fakt jako špatný. A nedělejte, že se nepotíte. Všichni to děláte, jste lidi. Věci na to přišly, že se všichni potíme, takže prostě nechci žádný argumenty typu no, ale za 24 dní já se nepotím. Ne, všichni smrdíte a potíte se. Takže si sáhneme do svědomí a dejte mi hezky zprávu o tom, jak často to měníte vy. A pak si sáhneme do svědomí znovu a začneme ho všichni povinně jednou týdně měnit.
1: Fajn. Tohle je fajn.

0: Fajn.
1: Music Boost.
2: Music Boost.
1: Fajn.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se

0: Dojď fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
1: Máme 10. hodinu na fajnu a to je ideální čas něco se dozvědět. Tohle je Míša.
2: Nejvyšší soud Spojených států potvrdil, že jednotlivé státy mohou zakázat účast transgender dívek a žen v ženských školních sportovních týmech. Potvrdil tak zákony z Idaho a západní Virginie. Rozhodnutí je další významný krok v debatě o pravidlech pro sport. Evropská unie schválila nový pravidla pro umělou inteligenci, která zakazují svlékací aplikace. Ty z fotek nebo videí vytváří falešný intimní obsah bez souhlasu lidí. Nevěstu z Ohája nakonec k oltáři nedoprovodil otec, ale její 79-letý šéf. Žena vyrůstala bez otce a těsně před svatbou řešila, kdo ji povede uličkou. Nakonec se jí šéf sám nabídl a ona souhlasila.
0: Music Boost. Music Boost.
3: Music Boost.
4: Andrea Kautzka.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Na světě je nová Barbie, kterou nechtějí jen děti, možná ji budete chtít i vy. Taky nás pochopitelně v další hodince čeká lubrika, no a dotkneme se taky třeba AI a plánování dovolený. Tak to všechno nás čeká v následujících 60 minutách, tak se pohodlně posaďte, no a dávejte si Music Boost.
0: Music Boost.

Tři minutky do 10:45 nám dohrávají, nebo ještě 10 sekund budou hrát One Republic, Need Your Love. Představte si, že by podle vás někdo udělal třeba novou Barbie panenku. Jak by vypadala a co by dělala? Miley Cyrus má takovou novou vlastní barbinku. Společnost Mattel totiž představila sběratelskou edici, která je právě inspirovaná předávání cen Grammy v roce 2024, kde nevím, jestli si to vybavujete, ale Miley Cyrus tam měla takovej velkolepý okamžik, kdy vlastně zpívala a vlastně zazářila s hitem Flowers. Tenkrát to opravdu bylo dobrý vystoupení. Najděte si ho když tak na YouTube, zadáte prostě Grammy 24 Miley Cyrus a jako... To byl výkon. A hlavně to, jak u toho vypadala, jak se tvářila, co do toho prostě dávala i za různý grimasy i slova navíc, to prostě jako by byla dobrá záležitost, co se týče jako hudby. Ta panenka má tím pádem charakteristický účes s ofinou, kterou právě Miley ten večer měla. Černý kožený outfit, taky samozřejmě ty doplňky, které prostě odkazují na její vzhled a konkrétní to vystoupení. To znamená, že jestli chcete barbinku, která vypadá jako Miley Cyrus, tak ano, budete mít takovou možnost. Nevíme teda, kolik kusů bude jakoby vyrobeno, ale počkáme si na to a zkuste si jako vybavit, co by ta barbínka, ta vaše dělala. Tak moje by pravděpodobně asi měla nějaký mikrofon, jo, prostě klasická bruneta, ale jako co by dělala ta vaše Barbie? Co by měla za doplňky? Co by uměla navíc?

0: I Go, taky Ava Max, Whatever. Tohle je dnešní Music Boost. Středeční dopoledne s Fajnem. A za chvilku vám posílám tohle. Temple City, to je prosím vás indická kapela, popová kapela. Song Self Aware. Song, který dost trenduje, je takovej hořkosladkej, bych řekla. Je o toxickém vztahu. Ale vlastně jedno, o čem se tam zpívá. Je to dobrý song. A my si ho dáme na Fajnu za chvilku.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co

0: ¡Atención, señoras y señores!
1: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Tanečníčková La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
0: La Tropical!
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
0: Yesom!
1: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
0: Awarašar!
2: Jsme mladí a neklidní.
3: Jdeme na to!
2: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: My name is Somber.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.
10: Right, babe.
11: Fine.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Sexuální průzkumy jsou občas zvláštní. Všichni v nich totiž mají sex. Dokonce několikrát týdně. Všichni jsou spokojení a všechno všem funguje. Tak já si jenom říkám, že to asi musí být úplně jiný lidi, než ti, co píčou komentáře na Facebooku.

0: Malá připomínka pro vás, pro všechny, kteří jste ještě neviděli dokument nebo film o Michaelovi. Dohrává nám Michael Jackson, jeho Billie Jean. Doufám, že vám tenhle song všem udělal dobrou náladu, protože u nás ve studiu 100%. No a mě by zajímalo, kdo u vás doma plánuje dovolenou. Buď všichni společně, jestli je to teda možný. Já jsem si vždycky říkala, že to podle mě jako je nemožný, aby se třeba pětičlenná rodina mohla jako spolu domluvit, co a jak budou dělat na dovolené. Nebo máte u vás někoho jako konkrétního, kdo má to jakoby takový to větší slovo, nebo takový ten, kdo umí jakoby plánovat. Já se přiznám, že u nás doma to já nejsem. Já neumím plánovat. Dokonce v životě nemám ráda jako plány, nemám ráda mít pocit, že je něco naplánovaný. To znamená, moje druhá drahá polovička si tohle všechno vezme na starost, hezky to naplánuje od A do Z, ať to má prostě nějak hlavu a patu, a já se tak jako hezky vezu. Jo? To jsem taková já. Co se týče cestování, tak nemám úplně skoro na nic názor. Ale kdo je to u vás? A je to třeba umělá inteligence? Pojďte mi to přiznat, 724634634, jakým způsobem u vás fungují prostě plánovačky na dovču? Je to prostě prostřednictvím nějakého internetu, nebo je to prostě hlava rodiny, nebo všichni společně, nebo se u toho vždycky pohádáte, nebo jezdíte radši každý sám, zvlášť? Máte na to pár songů, třeba Eva Farná, taky Sombr, anebo třeba Mark Ember. No a pak to rozklíčujeme. Music Boost. Music Boost.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.

Together, tohle je Mark Ember. Tohle je středeční fajn. No a letošní dovolená bude hodně dobře naplánovaná. Já vám hned řeknu proč, ale mezi tím se musíme dostat k vašim zprávám. Přišlo se totiž díky vám na to, že nejčastěji v těch rodinách opravdu dovolenou plánují muži. Máme tady dokonce zprávu, nejčastěji plánuje můj manžel, protože kdyby to bylo na mě, tak nedojedeme. Já se přiznám, že to mám úplně stejně, ale nechci tím pádem úplně všechny ženy jako házet do jednoho pytle, že prostě nejsme úplně dobrý na plánování, protože třeba pozor, naše produkční Irča tady na Fajnu je úžasný příklad toho, že ta plánuje. To je úplně plánovačka všech dovolených. Jo? To znamená, když s Irčou chcete někam na dovolenou, tak plánuje prostě Irča. Má to od A do Z prostě úplně dobře strukturovně prostě naplánovaný. Takže ne vždycky je to muž. Jo? Je to buď muž nebo Irča. Každopádně jsem vám chtěla říct, že letos by tu dovolenou mohla třeba pomoct naplánovat i umělá inteligence. Prosím vás, nebojte se úplně toho tolik. My jsme to teď s manželem zkoušeli minulý týden na dovolené a dokonce musím jakoby fakt říct, já jsem byla proti tomu, ale musím říct, že ta umělá inteligence, když si necháte dobře poradit a umíte jako víte, jaký to napsat a jak se s ní domluvit, tak prostě ona dokáže prostě vybrat nebo poslat aspoň nějakou tu dobrou inspiraci, vybrat jako vhodnější destinaci pro vás, sestavit třeba nějaký ten itinerář jako líp, jo. To znamená, nebojte se toho, myslím si, že letos prostě bychom to měli aspoň pro zkoušku zkusit. Buď dojedete prostě správně, nebo dojedete špatně. Ale podle nějakého průzkumu využívá 6 z 10 Čechů umělou inteligenci pro plánování dovolený. Aspoň tam máte to velké zaručení toho, že se prostě doma nepohádáte kvůli plánování, protože za to, když tak celý, za všechno špatného bude moc AI. Ne vy, ne vaše žena, ne váš muž, ale AI. A to je dobrý to umět na někoho shodit.

0: same.
1: Vezeme ti na zrče festival Next Generation. Na Fine Boat vystoupí Gufrau, Mad 213 a DJs ND a Spirit. Vstupenky na celý Zrče festival a exkluzivní Maiden Fine na lodi od nás dostaneš last minute v Morning Boost.
2: Festivalové slunce ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan originál šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
1: www.fineradio.cz.
6: Fajn.
1: Na internetu je hodně věcí.
6: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
6: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fajn.
6: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
7: A i s 11. hodinou je na Fajnu Míša. V Praze vzniká nový koncept bydlení pro studenty. Místo klasických kolejí nebo pronájmů si budou moct koupit vlastní malou bytovou jednotku. Projekt má nabídnout dostupnější alternativu k drahým nájmům a po dokončení studia bude možný pokoj buď prodat nebo pronajmout dalším zájemcům. Odborníci říkají, že dnešní randění komplikuje mix vysokých očekávání sociálních sítí a seznamovacích aplikací. Muži často mluví o tlaku na ideální výkon už při prvním kontaktu. Podle nových výzkumů tak je víc než polovina z nich vnímá hledání partnerky jako těžší než dřív. Experti ale dodávají, že podobnou zkušenost mají i ženy a randění je dneska náročnější úplně pro všechny. Na streamovacích platformách se vrací nostalgie i detektivní napětí. Prequel L ukáže středoškolačku L Woodsovou ještě před její právnickou kariérou. Bude růžová, bude zajímavá, budou tam vztahy úplně všechno. A Enola Holmes, třetí díl s Millie Bobby Brown, přináší novej případ, rodinný drama a i únos Sherlocka. Ideální mix pro fanoušky teen i mystery žánru.
6: Fine. Music Boost.

máme tady konečně upršený středeční dopoledne, trošku nám ty teploty spadly dolů, aspoň na jeden den. Pojďme toho prosím vás využít a pojďme mít dobrou náladu. Music Boost skáče do třetí společný hoďky. Music Boost.

Love, tohle je Vitamin C, Bees, Honey. Tohle je dnešní fajn, krátce před 11:15. Já se předem omlouvám, ale mám pro vás pro dnešek takovou záludnou otázku, která vám na chvilku zamotá hlavu. Dostali ji tady ráno úplně všichni moji kolegové, doteď nemám všechny odpovědi, jo, takže asi takhle těžký to pro vás bude. Pojďme se všichni představit situaci, kdy jsou všechny profese na světě placený úplně stejně. Jakou práci byste se vybrali? Dělali byste to, co děláte teď, nebo byste prostě byli jinde? 724-634-634. Zajímá mě, co děláte teď za práci a co byste dělali, kdybyste teda mohli. Prostě všichni bychom dostávali úplně stejný peníze. Lékaři, spisovatelé, zpěváci, influenceři, popeláři, všichni bychom dostávali prostě stejně zaplaceno. Co bychom chtěli dělat? Co bychom dělali? Šup. Fajn. Yo, we're the hit music station. Hey. Fajn.

0: Především Music Boost na fajnu dohrává nám Abrakadabra, tohle je Lady Gaga. A musím říct, že ta záludná otázka ode mě k vám nebyla asi tolik záludná, protože vaše odpovědi začaly chodit docela rychle. Kdyby byly všechny profese na světě ohodnocení jako platově úplně stejně, co byste dělali za práci? Zůstali byste tam, kde jste, nebo byste to vyměnili? No musím říct, že třeba 70% z vás by zůstalo na své pozici, což mě docela překvapilo, což je docela good. Já vám teda řeknu, jak dopadlo náš tým Fine Radia. Náš ředitel Fine Radia by prej chtěl dělat vrátného. Což si myslím, že by mu tahle pozice docela slušela, tak možná by ji mohl zvážit. Naše produkční Irča by cestovala. Irča si úplně nepochopila moji otázku. Irčo, necestuj, to ti nikdo nebude platit, že cestuješ. Hudební manažer by dělal prej to samé, protože svoji práci nepovažuje za práci. No to je krásný. Náš kameraman by prej dělal hudbu a náš střihač by ochutnával kafe. To je úplně boží. A s tímhle já tady pracuju, jo, prosím vás. Nikdo by normálně nezůstal na své pozici a všichni to chtějí jenom měnit. Já se přiznám, že já bych zůstala na své pozici. To je hezký, jo. Byla bych tady sice jenom s ochutnávačem kafe a s cestovatelkou a s vrátným, ale bylo by to fajn. Vaše odpovědi napsal nám z Libereckého kraje jeden kominík, David se jmenuje, který by nikdy svoji práci neměnil, protože ho baví rozdávat radost a štěstí. Mě u tohohle jenom jakoby zajímá, jak kominík rozdává radost. Já myslím, že kominík čistí komín. Ale jestli u toho, Davide, stíháš i rozdávat radost, tak takovýho kominíka si jednou určitě objednám. Taky tady máme zprávu, pracuji jako nutriční terapeut v nemocnici, kdybych si mohla vybrat, dělala bych lékaře na urgentním příjmu v kombinaci s lékařem u záchranné služby. Moje srdce by bylo plné všeho, co potřebuji. To si myslím, že je moc hezká zpráva. Taky tady máme hromadu zprávu, někdo z vás by dokonce chtěl pracovat s keramikou. Taky bomba, práce s keramikou, to je docela hodně takový terapeutický, bych řekla. Taky tady někdo píše, že prodává iPhony, že má na to firmu a nikdy by neměnil. Vlastně hodně z vás by neměnilo a to si myslím, že taky o něčem vypovídá, o nějakém osobním štěstí. Taky to teda znamená, že by měnili tady jenom můj tým Fajn Rádi, ale vy neměníte a to je to důležitý. Yeah,
1: yeah. Fajn má svůj vlastní sound. Nový songy, nová energie. Nový
2: důvod dát to na hlas.
1: Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
3: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
3: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz. Fajn.

0: Tři minutky po půl dvanáctý na fajnu. Je to katastrofa, je to špatný, ale děje se to. V lesích řádí nový klíšťata. V Česku se objevil nový druh obřího klíštěte, který svoje oběti pronásleduje. Skvělý, konečně příroda pochopila, že klasický klíště bylo málo stresující, tak vynalezla něco novýho. Víte, ten článek se takhle přímo jmenuje, ten, který koluje teď jako všude, jo, na internetu, na sociálních sítích. V Česku se objevil nový druh obřího klíšete, oběti pronásleduje. A ty všichni začnou panikařit, jo, protože si představí v té hlavě, v té fantazii, nějaký to obrovský klíště, jak prostě jde za váma po těch stopách, čichá a ono si vás vždycky najde. Jak může klíště svoji oběť pronásledovat? Proč o tom také někdo sakra píše a straší lidi? Takže lidi, ano, je to nový klíště, je trošku větší než to klasický, ale to je prostě normální klíště. Když se prostě nastříkáte nebo polejete prostě octem, tak to klíště vás prostě nedohoní. Já si jenom vždycky říkám, že ty články, ano, z nějakého důvodu musí být trošku jako výstražný, abychom se začali trošku jako bát. Ale proč psát, že nás nějaký klíště bude pronásledovat? Je to podle mě úplně jako špatně vůči těm zvířatům. Já si myslím, že ten klíšťák prostě takhle žije v tom lese, jsme mu úplně u zadku a najednou my o něm píšeme, že prostě je to nějaký stalker. Mě to prostě trošku vadí, tak jenom dejte pozor na ty prostě články, jo, ne vždycky to, jak se to píše, tak to prostě vypadá. Pro následující klíště, no. Fajn. Music
1: Boost. Tvoje máma by tuhle show neschválila. Přesně proto bys jí měl poslouchat.

0: Red Eyes, tohle zpívá Loy. Krátce před 11:45 na Fajnu. Víte, jaký song je úplně jeden z nejvýraznějších toxických love songů moderní pop scény? Je to tenhle. Song z roku 2010, Eminem, taky Rihanna, jejich Love The Way You Lie. Textově tam vlastně řeší toxický vztah a domácí násilí, střídá se tam vlastně pohled obou partnerů. Ta Rihanna tam hodně zastává ten ženský pohled té oběti. A patří to taky mezi nejúspěšnější songy vlastně Eminemovy scény, jo, což je taky docela zajímavý. No a tenhle song si za chvilku dáme. Protože jsem si říkala, proč si nějakou toxicitu nedat, ne? Music Boost.
1: Fajn. Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
3: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
4: Ale kde pak? Jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
5: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

Středeční ještě chvilku dopoledne dohrává Robin Schulz, taky Sigala, Zoe Wies. Na fajnu. Posedlý Are You The One. Takhle přesně zní náš podcast, který pro vás děláme na YouTube Fine Rádia, kde si ho vlastně můžete každý týden jednou týdně pouštět. Takhle vy si ho můžete pustit, kolikrát chcete, ale jednou týdně ho pro vás moderátoři Kristýnka a Alberto dávají ven. Dávají takovou svoji vlastní rekapitulaci toho, co se děje zrovna v reality show Are You The One. Takže jestli na to koukáte nebo nekoukáte, ale chtěli byste prostě nějaký rychlý drby, nějaký prostě stručný info, co a jak, co se tam děje, tak si to dávejte u nás. Na YouTube, anebo třeba na našich sockách. Tohle je fajn.

0: One Republic.
1: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy.
3: What's up, guys? This is Bruno Mars.
4: Hey, I'm Gracie Abrams.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Please make some noise.
7: My name is Somber.
8: Welcome to the show.
9: Jo, dáváme ti na ně lístky.
10: Fajn. Vždycky hot?
9: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
13: Chceš

0: Jsme online. Online.
1: Jsme na DAB+. Plus.
0: Plus.
1: Jsme v aplikaci
0: Radia.cz.
1: Hot News.
2: Od dneška budou výstrahy před nebezpečným počasím přehlednější. Místo odborných údajů se zaměří hlavně na to, jaký dopady může počasí mít a co lidem reálně hrozí. Novej systém má usnadnit orientaci při bouřkách, silným větru nebo náledí a pomoct rychleji rozhodnout, jak se zachovat. Princezna Kate během jediného dne vystoupala na nejvyšší hory Anglie, Skotska i Walesu. Náročnou výzvu absolvovala na podporu pacientů po léčbě rakoviny a zároveň upozornila na to, že cesta k uzdravení nekončí odchodem z nemocnice. Marvel chystá jeden z největších filmových crossoverů vůbec. Podle nových informací se v připravovaném filmu Avengers Doomsday propojí minimálně 6 různých vesmírů.
1: Fine. Music Boost.

0: klasického můdu dopoledne přepínáme na můd odpoledne. Music Bus skáče do poslední společné hodinky, Andra za mikrofonem. Mimochodem, mám tu takový nějaký divný randicí trend, o kterém vám zase něco povím. Ne protože by to bylo zajímavé, ale protože nechci, abyste byli v něčem pozadu. Jo, trend je prostě trend a musíme je dodržovat. Taky samozřejmě pokračujeme se skvělým playlistem Chemical Brothers i Go. A nebo právě teď David Guetta, taky Sia, Beautiful People.
1: Music Boost.

který se jmenuje Go od Chemical Brothers. Song, který je už sice trošku starší, ale dostal se do popředí díky filmu Apex, který znovu mimochodem vřele doporučuju. Na ČSFD to je jenom necelých 60%, což vás může odradit, ale myslím si, že ten film by si rozhodně zasloužil víc.

Představte si, že dotyčný, se kterým se rozhodnete randit, je jako jogurt. Jogurt, který má nějakou expiraci, jo. Máme tady totiž nový randící trend roku 2026, který je teda z mýho pohledu pěkně divný, ale je to trend, tak ať nejsme pozadu, si o tom něco řekneme. Na začátku randění si dvojice určí datum spotřeby. Datum, do kterého spolu prostě budou randit. To znamená, začnete třeba, nevím, 1.7. a řeknete si OK, do 27. září budeme spolu prostě randit. A toho 27. září spolu ten vztah, nevztah vlastně budete muset ukončit a říct si vlastně, jestli to bylo OK, nebylo OK, a pak se rozhodnete, jestli v něm pokračovat. Pokud ale ten trend opravdu spočívá v tom, že si určíte dobu expirace a představíte si, že opravdu je ten dotyčný člověk jako jogurt, který opravdu pak jako projde, tak i vzhledem k tomu, že ten jogurt vám celou dobu vyhovoval, tak vy s ním přece nemůžete pokračovat. Vy nemůžete přece pokračovat s jogurtem, který je třeba půl roku starý. To víme, jak dopadají ty jogurty, že je nám z nich pak špatně, že jo? To znamená, že podle mě tenhle trend nemůže fungovat jenom na základě toho, že když si to fakt převedeme do praxe, tak ta praxe nefunguje. To znamená, že i ten trend nebude fungovat. Takže prosím vás, jestli to na vás někde vyskočí, nedělejte to. Normálně randěte a jestli to bude prostě špatný, tak od toho jděte, jestli to bude dobrý, tak pokračujte, jo? Ale jíst zkažený jogurt, no nevím. Fajn. Tenhle banger ti nezlepší život. Ani omylem.

0: Kory, Headheart. Tohle je dnešní odpoledne na fajnou 10 minutek do půl jedný. No a společně si poslechneme upoutávky toho, co nám náš hudební manažer dává do programu za chvilku. Midnight Sun, tohle je Zara Larsson, 100% song, který aspoň třeba tak 20krát denně na vás vyskočí na TikToku nebo na Instagramu. No a jaký to je 24 hodin pořád v kuse na někoho myslet nebo a být zamilovaný, tak o tom za chvilku bude zpívat Sombr. Song 12212. Tak dávejte fajn.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
8: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Dobrá hudba,
1: divný internet.
2: Jsme u obojího.
1: Fajn.
9: Are you ready?
10: It's Bruno Mars.
11: I'm Lil Peep. It's Sabrina Carpenter.
2: Music. Fajn.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Sexuální průzkumy v České republice jsou občas zvláštní. Všichni v nich mají sex, dokonce několikrát týdně. Všichni jsou spokojení a všem údajně všem všechno funguje. A já se teda ptám, kdo jsou sakra ti lidi, kteří píšou komentáře na Facebooku?

0: Bády, tohle je Fireboy, taky Nico Santos, Topic. Taky dnešní Music Boost na fajnu. Máme spolu už posledních 15 minutek a to znamená, že máme poslední songy před sebou. Jeden z nich bude Dominic Fike, jeho White Keys. A taky Bella Key, její totální romantika I love, I love, I love. Tak tohle si společně dáme, to ještě stihnem. Tak dávejte fajn.
1: Vezeme ti na zrče festival Next Generation. Na Fine Boat vystoupí Gufrau, Mad 213 a DJs ND a Spirit. Vstupenky na celý zrč.

0: drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
1: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: moc dobře víte, co tenhle zvuk znamená. Znamená to můj odchod. Já se s vámi loučím, děkuju vám za 4 společné hodinky, zase to nějak rychle uteklo, zvládli jsme to. Užijte si krásný, hezký zbytek dne. Venku nám prší, teploty kolem 20 stupňů, což je mama mia, což je naše prostě úleva, aspoň na jeden den. Zítra to prosím vás má zase nahoru skočit. Tak si to pojďme užít, pojďme si to užívat. Taky připomínám, že dneska mezinárodní den vtipu, humoru, tak se pojďme navzájem rozesmívat a pojďme se prostě mít dobře. Zítra bude zase obyčejný den, bude zase horko, tak zítra se prostě smát a nikoho rozesmívat nebudeme a budeme zase prostě otravní a budeme si všem zase stěžovat na to, jaký je strašný horko. Takže dneska toho pojďme ještě využít. A zítra naslyšenou od 9 zase s Andreou. Od 9 budu zase opět jenom vaše. Tak ahoj.
1: Jo, bude to bolet.
2: Ale bude to znít skvěle.
1: Music Boost.
2: Fajn.

0: Music Boost. Music Boost. Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: Právě teď na fajnradio.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Dojď fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
1: Tři minutky po jedný odpoledne, to je zase čas se něco dozvědět společně s Míšou.
2: Nejvyšší soud Spojených států potvrdil, že jednotlivé státy mohou zakázat účast transgender dívek a žen v ženských školních sportovních týmech. Potvrdil tak zákony z Idaho a západní Virginie. Rozhodnutí je další významný krok v debatě o pravidlech pro sport. Evropská unie schválila nový pravidla pro umělou inteligenci, která zakazují svlékací aplikace. Ty z fotek nebo videí vytváří falešný intimní obsah bez souhlasu lidí. Nevěstu z Ohája nakonec k oltáři nedoprovodil otec, ale její 79-letý šéf. Žena vyrůstala bez otce a těsně před svatbou řešila, kdo jí povede uličkou. Nakonec se jí šéf sám nabídl a ona souhlasila.
1: Krásný, upršený středeční odpoledne. Ladíte fajn warm-up a začínáme první společnou hoďku se mnou s Kristý. Normálně bychom si asi řekli, že upršený odpoledne není moc krásný, ale po těch vlnech tepla a po těch vlnách tepla je to to ideální, co jsme potřebovali. Takže si k tomu dáme dobrý songy a budeme mít krásný odpoledne. Ideální kombinace, pojďme na to. Právě teď na fajnu Z, Feed Foxy, Clarity. Tenhle song dáme hned teď. Let's go!

Warren, jeho song Fever Dream, který se ideálně hodí do tohohle upršeného počasí, teda aspoň tady v Praze upršeného. Máme 13.11. 1. července a dneska je Mezinárodní den vtipů. To je jedna z nejtěžších disciplín na světě. Reálně si myslím, že vyprávět vtipy, dobře vyprávět vtipy, je talent. Protože zvlášť, když vezmete nějaký vtip, co někde najdete, tak přeříkat ho tak, aby to lidi bavilo, to je umění. Ne každý to umí. Někomu stačí fakt říct cokoliv a půlka lidí se směje. No a potom jsou taky lidi, kteří řeknou nějaký vtip a vy už jenom čekáte, jestli ta pointa někdy přijde nebo nikdy. Ale dobře, protože je dneska Mezinárodní den, tak já jsem si řekla, Mezinárodní den vtipu, tak já jsem si řekla, že vám jeden vtip přeříkám, i když nevím, jestli jsem v tom úplně dobrá, ale řeknu vám to. Angličan chce objednat dva rumy na pokoj 222. Tak zavolá na recepci a řekne two rums, two room, tu. A z telefonu se ozve tram tadadadá, ty idiote. Tak, tenhle vtip je starý, mě vždycky bavil, takhle přeříkanej, to je přesně to, co vám říkám, už to není tak dobrý. A nebo mám jenom ráda blbej humor, a nebo to neumím vyprávět, to už nechám na vás. Nicméně jsem si řekla, že byste mi mohli nasdílet vy vaše oblíbený vtipy. Co vy na to? To je podle mě dobrý nápad, férový, jo, já jsem vám teď přeříkala svůj, tak teď vy mi napište vaše oblíbený vtipy. 724634634, ať se trošku pobavíme, ne? Takhle při půlce týdne, středa odpoledne, venku prší, u někoho teda ne, ale pojďme se pobavit. Napište mi vaše oblíbené vtipy a mezi tím samozřejmě další songy na cestě do vašich uší právě teď. James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, jejich Waterfalls. Let's go!

0: Mendes, jeho song Why, Why, Why. Tenhle banger jsme právě doposlouchali společně při středečním odpoledni na Fajnu. A protože je dneska 1. července Mezinárodní den vtipů, tak jsem se vás ptala na vaše oblíbený vtipy. Přišly dvě zprávy, tak si přečteme tady dva oblíbený vtipy. Jsou nepodepsaný teda, ne, Marcel píše. Poslední slova před smrtí. Hele brácho, chceš vidět, co jsem zdědil po dědovi? No co? Z brusu novej, krásnej, nádherný tank. A jak se používá? To ti ukážu. Hele, koukej. Tím to skončilo, chápeme. A pak tady máme ještě vtip od Honzy. Honza píše. Manželský pár jde do zoo, přijdou k výběhu s gorilami a manžel řekne ženě. Hele, jak se nudí, zatancuj mu. Žena zatancuje. Manžel říká, hele, to je furt málo, hoď mu podprsenku. Žena mu hodí podprsenku do výběhu, gorilák začne mít zájem. Manžel říká, hele, to je pořád ještě málo, hoď mu kalhotky. Žena se ostýchá, ale za moment kalhotky letí do výběhu, gorilák začne být říčnej a najednou manžel otevře dveře do výběhu, strčí ženu dovnitř a říká, hele, a teď mu vysvětli, že tě bolí hlava. S pozdravem Honza. Tak já vám děkuju, pánové, za vtipy. Doufám, že třeba někoho pobavili, jestli neznáte to. Jo, vtipy, humor, není prostě všichni, máme na to jiný názor, takže je to složitý, ale na čem se všichni shodneme, jsou dobrý songy. Takže to tím zachráníme, jdeme na další. Za chviličku Ray Dalton, Blood Running, tady na Fajnu, tak zůstaňte se mnou.
1: Fajn. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Letíš

0: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn rádio.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
6: Right, babe.

song o tom, když vedle sebe máte kamarády, který si všichni začínají nacházet, přítele, přítelkyně. Song s názvem American Girls. Právě teď na Fajnu. To je jedna ze známek dospělosti. Další z nich je, že se místo bubáků bojíme podvodů. Právě to se totiž teď stalo jedný slečně, která chtěla splnit sen svýmu dědovi. Jak si zapomněla na to, že existují podvodníci, koupila přes internet lístky na mistrovství světa ve fotbale a když přijeli ke stadionu, dokážete si to domyslet. Najednou píp, neplatné, vstupenky už nefungují. A přesně v tu chvíli vám podle mě hlavou proletí těch všech pět fází smutku během 3 vteřin. Najednou si začnete říkat, to musí být nějaká chyba, to není možný, zkuste to ještě jednou, nejde to nějak zařídit. Já jsem věděla, že ty lístky byly nějaký levný, jenomže v tomhle případě teda ty lístky ani nebyly levný, ta slečna za ně dala dohromady asi 100 tisíc v přepočtu na naše, což je absolutně šílený. A mě fascinuje, jak my, když takhle nakupujeme na internetu, jak jsme někdy naivní, jak jsme prostě pokaždý přesvědčený, že nám se to přece nestane, že my jsme zrovna ti, co našli tu nejvýhodnější nabídku na internetu. A pak zjistíme, že tu nabídku našlo dalších 50 lidí. A všichni do jednoho jsme naletěli tomu jednomu stejnému Pepovi z Facebooku, z Marketplaceu, který pravděpodobně se ani nemenuje Pepa. Tak schválně, pojďme se přiznat, pojďme se vyvstekat. Na co jste takhle kdy naletěli vy? A nemusí to být ani lístky, já vím, že konkrétně koncerty, to je velice častý problém, ale co byla ta koupě, u který jste si řekli, že tak to jsem moc nedovymyslel. Napište mi, nebo to nemusela být koupě, ale prostě, když jste se napálili, nějaký podvod, určitě se vám to stalo, tak si pojďme to nazdílet, ať víme, že v tom nejsme sami. 724-634-634, to je to číslo, kam mi pište, do zpráv nebo na WhatsApp a pouštíme další song. One Republic Needs Your Love. Novinka od One Republic, dobrý song, tak pojďme na něj.

0: Další ideální soundtrack do tohohle bouřlivého deštivého počasí tady na fajnou Temper Trap a jejich song, jeho song Self Aware. No a já jsem vás donutila trošku se zamyslet nad vašimi přešlapy, kdy jste se nechali napálit, tak jsme si to tady nazdílali. Kuba píše, že naletěl u herního PC. Chtěl si ho koupit na Facebooku, přesně na Marketplace, drahý herní počítač, jenže co se mu stalo? Po dvou dnech mu schořel. Ve smyslu, že tam byly starý komponenty, takže kvůli tomu ten počítač prostě přestal fungovat, ale přijde mi to teda extrém, vidíte, no, tak se ukazuje, že ty nákupy přes internet jsou někdy nebezpečný. Stejně tak Anička, ta píše, že si takhle koupila kabelku Louis Vuitton. Všechno se tvářilo v pohodě, měla tam asi i cedulku, ale po čase si ji chtěla nechat vyčistit v pařížský a tam jí řekli, že padělky nečistí. Au, to musela být bolestivá rána a ještě se člověk cítí trapně, protože teď vypadá, že si kupuje padělky, ale vlastně si ho, tu kabelku jste si koupila nebo si koupila jako originál, no, tak kdo to má vědět? A Michal, ten se zase napálil a to mě taky pobavilo, když si koupil u prodejce z Instagramu přívěsek jezevčíka z kůže za 250 korun a o pár měsíců později si všimnul, že ten samý přívěšek najdete na internetových zahraničních e-shopech za 25 korun. Michal píše, a já ty prodejkyni ještě poděkoval. Jo, tak každý jsme se někdy napálili, patří to k tomu, aspoň máme co vyprávět, to vždycky říkám, takže přesně, děkuju vám za vaše příběhy, že jste měli co sdílet, k tomu se to hodilo. A za chvilku samozřejmě další písničky do vašich uší. Třeba Shed, Zane, Trampoline. Tenhle song jsme docela dlouho neslyšeli, co? No tak se máme na co těšit. Tak za chvilku, tady na fajnu.
1: Fajn. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
5: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
6: Ale kdepak, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
7: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
8: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
9: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somer.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot.
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

track Taylor Swift, Elizabeth Taylor, do toho kapky na oknech a máte pocit, že jste ve filmu, tak já doufám, že takhle jste se teď cítili, protože je potřeba si to trošku romantizovat, ten život i ten tu půlku týdne, středu odpoledne. A jestli máte doma kočku, tak asi

Jestli fakt vlastníte kočku, nebo jestli jste někdy kočku měli, tak víte, že je to trošku ironie. Protože většina koček se tváří, že nás už z vlastního domova fakt vyhodili dávno. Jednou, jak jsem říkala, si sednou na vaše místo, pak si sednou na notebook. To doteď nechápu, proč mají kočky obsesi klávesnicema. Proč chtějí furt jakoby něco ťukat? Klidně ať pracuje, já jí přenechám svůj job, může jít na home office, vydělávat na nájem. No pak si zase sednou na čerstvě vypraný prádlo, takže máte všechno od chlupu a postupem času jenom tiše přijmete, že prostě odteď už nic není jenom vaše. Kočka totiž nemá majitele, nemá pánička. Kočka má personál.

0: Planet Love Tied Up, song, se kterým jsme zakončili první společnou hoďku dnešního odpoledne, fajnovýho odpoledne ve středu. No ale pokračujeme dál, samozřejmě za chviličku další songy bude třeba Naughty Boy, Sam Smith, Lady Gaga a nebo taky aktuální česká královna pop music Eva Farná. Tak už za chviličku tohle všechno na fajnu, zůstaňte se mnou.
1: To nejlepší z hitparád.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Vietku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda

0: za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se do...

0: internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Na hodinách 2 hodiny odpoledne, to znamená, že se musíme něco dozvědět zase s Míšou.
3: V Praze vzniká nový koncept bydlení pro studenty. Místo klasických kolejí nebo pronájmu si budou moct koupit vlastní malou bytovou jednotku. Projekt má nabídnout dostupnější alternativu k drahým nájmům a po dokončení studia bude možný pokoj buď prodat nebo pronajmout dalším zájemcům. Odborníci říkají, že dnešní randění komplikuje mix vysokých očekávání sociálních sítí a seznamovacích aplikací. Muži často mluví o tlaku na ideální výkon už při prvním kontaktu. Podle nových výzkumů tak je víc než polovina z nich vnímá hledání partnerky jako těžší než dřív. Experti ale dodávají, že podobnou zkušenost mají i ženy a randění je dneska náročnější úplně pro všechny. Na streamovacích platformách se vrací nostalgie i detektivní napětí. Prequel Elle ukáže středoškolačku Elle Woodsovou ještě před její právnickou kariérou. Bude růžová, bude zajímavá, budou tam vztahy úplně všechno. A Enola Holmes, třetí díl s Millie Bobby Brown, přináší novej případ, rodinný drama a i únos Sherlocka. Ideální mix pro fanoušky teen i mystery žánru.
4: Fine. Yeah.
2: Jedna, Fajn, warm up pokračuje, druhá hoďka se mnou s Kristý, pořádně si to užijem a to by nebylo moje vysílání, abychom neprobírali vztahy, randění. Takže v téhle hoďce si to dáme, probereme si přesně to, co říkala Míša, proč jsou sakra teď ty vztahy tak náročný, takže se máte na co těšit, společně to prodiskutujeme a k tomu už ty slibovaný dobrý songy. Naughty Boy, Sam Smith, jejich La La La, nestárnoucí klasika, kterou doufám, že si se mnou zaspíváte, nebojte, já si vypnu mikrofon, ale zpívat budem z plných plic, tak pojďme na to.

0: už ne.
1: Neříkejte mi, že jste u tohohle songu nekřičeli, protože jestli ne, já myslím, že jo. Eva Farná, Perpetuum Mobile, tenhle skvělý track právě teď na Fajnu. A my zas musíme probrat randění, protože randění dneska tak trošku připomíná hledání práce. Vy si otevřete inzerát a najednou si říkáte, jo, to vypadá dobře. Ale pak sjedete a najednou si přečtete podmínky a vidíte. 10 let praxe, 5 jazyků, flexibilita, ochota pracovat pod tlakem. A pak si řeknete, že si ten životopis radši necháte pro sebe. Že to ani nemá smysl přece to zkoušet, jak můžete mít ve 20 10 let praxe, že jo? No a takhle někdy to možná funguje i s tím seznamováním, protože ty požadavky můžou být 190 cm, smysl pro humor, sportovec, finančně zajištěný a takhle prostě jedeme dál. A nový průzkumy ukazují, že přesně z tohohle má spousta mužů strach. Mají pocit, že dneska se toho po nich chce až moc, že se toho moc očekává. A někteří se dokonce bojí, že si partnerku vůbec nikdy nenajdou. Jenomže odborníci na to oponujou, že tohle necítí jenom muži, že my ženský, to tak máme taky, máme pocit, že dneska je to randění náročný, takže to vlastně vypadá, že obě strany sedějí doma a říkají si, proč je dneska tak těžký někoho potkat, ale vlastně si to děláme navzájem. Možná jsme se všichni jenom prostě naučili vybírat lidi stejně, jako si vybíráme seriály na Netflixu. Půl hodiny scrollujeme, nic nám není dost dobrý, a nakonec si pustíme něco, co už jsme viděli, že jo? Vrátíme se ke svým ex, bývalým známostem a tak podobně. Tak mě zajímá, protože výzkumy říkají teda, že dneska randění je podle nás těžší, ale v čem? V čem konkrétně? Pojďme to jmenovat, pojďme označit toho slona v místnosti, to, co nám kazí dnešní randění, a pojďte mi to hodit do zpráv. 724-634-634. V čem je dneska randění problematický? Protože říct, že je problematický, je jednoduchý, ale v čem? Tak jo, čekám na vaše zprávy a mezi tím pouštím další song. Teddy Swims, Mr. Know It All. Krásná věc, tak pojďme na to.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fajn.

Cigala, Easy Love. Tenhle song mi zní jak letní prosluněný ráno a přitom tady v Praze je teď zataženo, takže si možná budu muset rozsvítit. Nicméně doufám, že jste si song užili a jdeme probírat to randění. Ptala jsem se totiž, co je podle vás dneska na randění nejtěžší. Dominik napsal, že podle něj je problém v tom, že lidi málo pijou alkohol. Dřív se člověk opil, seznámil a probudil u nového známého. Bez pití je to komplikované a se stresem. Takhle, já nevím, jestli chci tuto teorii podporovat. Každopádně děkuju Dominikovi za zprávu. Myslím si, že to jde i bez toho. Jsem si skoro jistá, jenom se to člověk musí naučit, ale je pravda, že nějaký průzkumy na to jsou, že dneska se tolik nepije, což je vlastně dobře, ale je potřeba, abychom se naučili žít i bez toho. Další zpráva, bohužel nepodepsaná, ale jsem teď, cituju, jsem teď šťastně zadaný. Nevím, ale nedokážu říct, v čem je těžký nebo těžší randění, ale když jsem byl sám a někoho jsem si hledal, někoho jsem si vyhlížel, tak jsem nechápal, proč lidi, holky nebo kluci žijou sami. Zůstávají sami v bytě, na všechno čas. Tak. No, já si myslím, že někomu vyhovuje být single, žít si sám. Proč někoho hledat na sílu? Nicméně teda nepřišli jsme na to, kde je problém v tom randění. Nedošli jsme k žádnému konsenzu tady, k žádnému společnému názoru. No tak mi klidně pište, třeba to ještě vyřešíme, v čem je to randění problematický, ale zatím teda jsme se k odpovědi nedostali. Ale dostaneme se radši k dalším songům, který nás dostanou do lepší nálady. Pink Panthers, Zara Larsson, další takovej letní track. I když prší, ať už máte sluníčko, je to jedno, prostě si to uděláme hezký letní. Tak za chvilku, tady na fajnu.

0: nejlepší z TikToku. Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in.
1: Fajn Radio. To nejzajímavější

0: say.
1: Algoritmus ti doporučí vatu. Yeah! Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet.

dneska od Måneskin, jejich Begin. Já si teď představuju, jak tančíte po kanclu, jak jste to úplně rozjeli. Doufám, že někdo z vás to udělal. A my pokračujeme v probírání randění, protože to má zvláštní disciplínu. Je někdy těžký odhadnout, kdy je ještě moc brzy? A kdy je naopak už fakt pozdě? Protože první rande asi nechcete začít větou, a kolik bys chtěl jednou dětí? Ale zároveň si nemůžete asi úplně dovolit čekat 3 roky a pak zjistit, že jeden z vás chce bydlet na vesnici, mít 4 psy, 5 dětí, zatímco druhý chce bydlet v centru, v garzonce, bez dětí. To taky není úplně ideální, že jo? Jedna psycholožka z Harvardu teď říká, že úspěšný páry tyhle velké otázky neodkládají. Právě naopak. O dětech, o penězích, o tom, jak si představují budoucnost, o tom všem mluví hned od začátku. Protože právě tam se často ukazuje, jestli ty dva lidi spolu mečujou, jestli spolu ladějí. Jenom si představuju, jak pak asi vypadá to první rande. Ahoj, já jsem Honza. Čau, já jsem Klára. Super, super. A jaký máš názor na společnou hypotéku? Asi je fajn tyhle věci úplně neodsouvat. Na druhou stranu, úplně bych to asi nedávala jako otázku mezi předkrmem a dezertem. Tak ale některé otázky se fakt nedají odkládat a právě to je moje otázka na vás, jo, já to neodkládám. Jakou otázku podle vás je potřeba položit člověku už v brzkých fázích randění, seznamování, abyste věděli, jestli to vůbec má cenu? Co je to za vás? Co potřebujete o druhém člověku vědět, abyste posoudili, jestli to má smysl? Napište mi na 724-634-634, zase to společně rozebereme do detailů a posílám do vašich uší další track. Tiffany Iris, Vertigo, let's go!

0: Milky Mall Grab, Just The Way You Are, track, který jsme si dali při středečním odpoledni 14.43. A já jsem se vás ptala, jaká je zásadní otázka, kterou musíte vědět o člověku, než s ním začnete budovat něco vážnějšího, nějaký vztah, ideálně teda romantický. Ale překvapil mě Michal, který tady napsal, že podle něj je potřeba zjistit, jestli ta slečna pije kolu. Říkáte si proč? Máme i vysvětlení. Většina holek prej kolu pije málo, takže to znamená, že nastane nějaká reakce. Buď řekne, že ne, že kolu nepije, ale dovolí mu, ať si on kolu klidně dá, a nebo ho začne poučovat, proč není zdravá a tak dále, a podle toho prej pozná, na čem je. To je zajímavá otázka. Můžete vyzkoušet, jestli vám to něco dá na prvním rande, nevím. Ale pak ještě přišla další zpráva, ta je podle mě hodně důležitá, od Tomáše. Tomáš píše, že je důležitý zjistit, jestli už se slečna rozešla s přítelem. Tak jinak by na tom prvním rande ani bejt neměla, že jo? Ale stávají se různý věci. Já vám děkuju za zprávy, za chvilku další songy, třeba tohle. Biz DMC, Biz Honey, at the party. Venku to moc na party nevypadá, ale my si ji tady uděláme. Tak za chvilku, na fajnu.
1: Fajn. Vezeme ti na zrče festival Next Generation. Na Fine Boat vystoupí Gufrau, Mad 213 a DJs ND a Spirit. Vstupenky na celý Zrče festival a exkluzivní Maiden Fine na lodi od nás dostaneš last minute v Morning Boost.
2: Festivalové slunce ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan, originál šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
3: Atención, señoras y señores!
1: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
3: Stres.
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yesom!
1: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Poslouchej Fajn online
1: přes webovky fajnradio.cz.

Chemical Brothers, jejich song Go, který začal trendovat po tom, co se objevil na Netflixu ve filmu Apex. No a my jsme si ho teď společně pustili na fajnu. 14.52, jasný fakt, ovce žerou trávu, to je jasný, jenom, že je potřeba specifikovat, jakou trávu. V Řecku se při obřích bouřkách jedno stádo ovcí snažilo schovat před deštěm. Našli skleník a protože jsou to ovce, tak samozřejmě okamžitě začali jíst všechno, co tam bylo. Jenomže v tom skleníku nebyla obyčejná tráva. Byl to skleník plný léčebného konopí. No a tyhle hladové potvory ho zvládly spořádat neuvěřitelných 270 kilo. Mě by zajímalo, já bych hrozně chtěla vidět tu scénu, jak to vypadalo, když tam přišel ten farmář, viděl tam všechno okousaný, ty ovce stály někde opodál, třeba koukali do západu slunce, Bůh ví, nad čem přemýšleli v takovém stavu, v jakém asi v tu chvíli museli být, ale z tohohle příběhu plyne jedno zásadní ponaučení pro nás všechny, protože dneska jsou v Česku hlášený obří bouřky. Tak když se náhodou ocitnete venku, tak si dejte pozor nad tím, na to, jaký úkryt budete hledat, protože můžete sice hledat jenom blbý úkryt před deštěm, ale můžete být i otevřený možnostem, protože nikdy nevíte, kam vás to zavede. Někam třeba, kde i přijdete k nějakému hlubokému uvědomění. A my si k tomu pustíme další song. Robin Schulz, Felix Jen, Elida. One more time. Pojďme na to.

0: Dracula. Tenhle track nám uzavřel už druhou společnou hoďku Fine Warm Upu a pokračujeme dál za chviličku samozřejmě. Mezi tím zprávy a pak další tracky. Max George nebo taky Loy, Taylor Swift. Je tady toho hodně, užijem si to. Už za chviličku pokračujeme dál. Tady na Fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe.
2: Co

0: Frühstücksgeflash. Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
3: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Jsme online.
2: Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Radia.cz.
4: Ode dneška budou výstrahy před nebezpečným počasím přehlednější. Místo odborných údajů se zaměří hlavně na to, jaký dopady může počasí mít a co lidem reálně hrozí. Nový systém má usnadnit orientaci při bouřkách, silném větru nebo náledí a pomoct rychleji rozhodnout, jak se zachovat. Princezna Kate během jediného dne vystoupala na nejvyšší hory Anglie, Skotska i Walesu. Náročnou výzvu absolvovala na podporu pacientů po léčbě rakoviny a zároveň upozornila na to, že cesta k uzdravení nekončí odchodem z nemocnice. Marvel chystá jeden z největších filmových crossoverů vůbec. Podle nových informací se v připravovaném filmu Avengers Doomsday propojí minimálně 6 různých vesmírů.
5: Středa na Fajnu a ladíte Fajn Warm Up se mnou s Kristý. Krásný odpoledne, máme za sebou už půlku, ale další půlka před náma. Zároveň máme za sebou půlku týdne, ale další půlka před náma. A to znamená, že si to musíme ještě udělat hezký. A uděláme to jak jinak než songama. Pojďme na ně hned teď. Max George, Barcelona. Tohle vám posílám do uší. Let's go.
6: Spent the whole night talking till the sun came up. Had me feeling like I'd always known you.

Gangu byl jednu chvíli virální taneček, tak doufám, že jste si ho třeba teď dali. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Tenhle song při středečním odpoledni. A já jsem si řekla, že tak při středečním odpoledni bych vás mohla trošku naštvat, ne? Nebo ne úplně já, naštve vás trošku Dua Lipa, protože zatímco my tady pracujeme, ať už jste někde, kde je zrovna teplo, nebo jako tady v Praze, kde je sice teplo, ale prší, bouřky a tak dále, tak zatímco my tady trpíme, Dua Lipa si v Itálii žije svůj absolutně best life, nejlepší život, a hází nám to na Instagram s takovou intenzitou, že já mám chuť okamžitě zbalit kufry a už se nikdy nevrátit. Protože Dua Lipa se čerstvě vdala a se svým novým manželem Callumem Turnerem teď momentálně obrážej Sicílii a Amalfský pobřeží v rámci svých líbánek. No a na internet ty fotky samozřejmě sypou a lidi na internetu z toho omdlívají romantikou. Na těch fotkách nechybí azurový moře, projížďky na jachtě, těstoviny k večeři a samozřejmě zamilovaný pohledy. Upřímně, vypadá to tak dokonale, až člověka trošku irituje, když se podívá na to, co má zrovna před sebou, ať už je to váš pracovní počítač, nějaký suchý toast nebo co já vím. Každopádně se fanoušci shodujou, že je to nejromantičtější obsah, jaký kdy Dua Lipa ven pustila, a ty záběry jsou fakt krásný. Vypadá to, že zvolila na líbánky dobrý místo. Ale tak pojďme se trochu zasnít. Kdybychom teď měli všichni vypadnout někam na líbánky z té práce, prostě odjet, jaký je podle vás nejhezčí místo? Jaký místo byste si vybrali na líbánky? Ne, že by to teda u mě vypadalo, že bych takový typy potřebovala, že bych měla před svatbou nebo tak něco, ale nikdy nevíte. Inspirace se může hodit, takže pojďme si to dát na 724-634-634. Tam mi pište místa, kam byste odjeli na líbánky, kam by se vám to líbilo, zasníme se takhle společně a samozřejmě to doplníme soundtrackem. Giant Rooks Want It Back. Tenhle song posílám právě teď.

0: Nico Santos, Ray of Light. Tenhle track vás měl hodit do pohody při středečním odpoledni a ptala jsem se vás, kdybyste mohli teď někam vypadnout, třeba na Líbánky, kam by to bylo? Jirka píše, že by jeli na Sardiny. Sardiny zní jako dobrý nápad. Já jsem přesně očekávala, že budete psát hlavně takhle nějaký teplý destinace. Ale objevila se tady i zpráva od Klárky, která píše, že za ní jsou vysněný Líbánky na Islandu. Že se jí líbí představat jí dřevěný chaty s horkým sudem, zatímco venku mrzne. Polární záře, to zní skvěle, ale to, že venku mrzne, za mě ne, ale děkuju vám za zprávy, děkuju za sdílení. Michal, ten se přidává očividně tady klidně k Chládku, protože píše, že má rád hory, vyhovuje mu to na českých horách, ani by nemusel nikam pryč. Každý to má jinak a to jsme si potvrdili, takže děkuju za sdílení. Za chvilku další songy, třeba Šabůzy, Miles Smith, Blink Twice, tak za chviličku tady na Fajnu.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrál česnek, co má říz.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Nový tracky.

Imagine Dragon Demons. Pokud si nechcete připadat starý, neptejte se, ze kdy ten song je. 2013, takhle stará věc, ale pořád úplně stejně dobrá. No a tady máme jednu celebritu, která dosáhla oficiálně dalšího milníku. Miley Cyrus má totiž svoji Barbie figurku. Teď to možná znělo, jako že mám Miley Cyrus tady ve studiu, tak to samozřejmě bohužel nemám. Nicméně, společnost Mattel představila vlastní a naprosto oficiální Barbie panenku Miley Cyrus. Není to ale náhodná Barbie, je fakt specifická sběratelská edice, která je kompletně inspirovaná ikonickým vystoupením Miley Cyrus z předávání cen Grammy, kde Miley ovládla pódium se svým megahitem Flowers. Ta panenka má do detailu propracovaný divoký look, natupírovaný vlasy, černý kožený outfit a všechny doplňky, takže vypadá fakt dokonale, přesně jako Miley v ten den. A je to jako oslava hudební kariéry pro Miley. Upřímně, pokud nemáte vlastní Barbie, jako byste v popu ani neexistovali, že jo, ne? Ale pro Miley to musí být obrovský milník. Já když si představím, že bych byla takhle slavná celebrita, udělali by mi moji Barbie, asi bych si řekla, to je konečně ten moment, kdy jsem si splnila všechno. A mě to ale přivádí k otázce, kdyby měla vzniknout oficiální Barbie, nebo Ken, samozřejmě nebudeme vynechávat Kenny, inspirovaný nějakou českou celebritou, kdo by to za vás 100% měl být? Jaká česká celebrita by si zasloužila svoji panenku Barbie nebo Kena? Napište mi na 724-634-634. Já jsem mega zvědavá, co napíšete. Můj tip, nebo koho bych zvolila já, možná víte, ale povíme si to za chviličku společně s vašimi nápady. Takže pište, kdo by podle vás měl mít vlastní panenku Barbie v českém showbiznesu a mezi tím další song. Posílám vám Alexa Warrena, jeho Passenger.

0: Sony Midnight Sun, song, kvůli kterému byla Zara osočovaná z toho, že ona je viníkem té vlny veder, která zasáhla Evropu. Nicméně už máme trošku bouřky, trošku se nám ochladilo a já jsem se vás ptala, koho z českých celebrit byste chtěli vidět jako panenku Barbie nebo Kena. Vašek napsal, že by chtěl jako Kena vidět Adama Vaculu. Pokud nevíte, tak ten aktuálně moderuje Farmu, tu reality show, tak podle toho si ho možná vybavíte. Vladimíra z Pardubic píše, že za ní určitě Evu Farnou. No tak to je jasný, Eva Farná by určitě měla mít svoji Barbie. Aja zase píše Karel Gott. Karel Gott jako Ken, no představte si to. Teď by mě zajímalo, jestli by tam dali tu mladší nebo starší verzi. Ať tak či tak, Karel Gott je ikona, o tom nejde pochybovat. A Michal zase napsal, že by dal panenku Barbie jako Agátu Hanichovou, nebo spíš Agátu Hanichovou jako panenku Barbie. A to mi taky přišlo jako dobrá volba. Takže vám děkuju za tyhle tipy. Třeba to tak jednou bude, kdo ví. Zatím si pustíme další song. Vrátíme se zase trošku zpátky do minulosti společně s Floridou. My House, tenhle song, který vám dodá energii do středečního odpoledne, už za chvilku tady na Fajnu.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
4: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
5: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Hudba,
8: hvězdy, zákulisí
7: a to nejlepší z internetu.
8: Instagram, TikTok, YouTube.

Leony a její vzkaz pro vás všechny, abyste se dneska ničím nestresovali. Song Don't Worry, který jsme si poslechli takhle v 15.52 na Fajnu. A pokud třeba máte někdy pocit, že máte toxický sousedy, protože v neděli v 7 ráno začnou vrtat do zdi nebo sekat zahradu, buďte rádi, že nežijete v Ústí. Ne, já nemám nic proti Ústí, jo? Nemám s tím žádný osobní problém, ale na tamním sídlišti Mojžíř se teď strhla sousedská válka takových rozměrů, že to low-key vypadá jako hromadný pouliční MMA. Do sebe tam totiž vystartovaly dvě rodiny, dvě obrovské rodiny a během chvíle to zburcovalo snad komplet celý sídliště. Já jsem viděla ty záběry, tam vyběhlo desítky lidí, vzduchem lítaly emoce, rány, totální chaos, takže na místo samozřejmě museli naklusat policejní jednotky, a ne jedna. Muselo jich přijet několik, aby tenhle divoký dav vůbec zvládli rozehnat. Takže žádný pasivně agresivní lístečky na nástěnce ve výtahu nebo bouchání na topení. Tady se sousedský spory vyřešily pěkně, ručně, tvrdě. Tak jenom takovej reminder, až vás dneska večer budou zase sousedí štvát, nebo o víkendu večer vás budou štvát, že opatro víš moc nahlas dupou nebo mají nahlas puštěnou televizi, vzpomeňte si na tuhle story. A buďte rádi, že máte vlastně ještě relativně klídek. My si teď každopádně dáme trošku lepší vibe. Pustíme si song, který je totální hit léta 2016, ale teď i hit léta 2026. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat. Pojďme si to užít.

Life. Takhle pozitivním vibem zakončujeme třetí společnou hoďku. Blížíme se do čtvrtý hodiny, teda už odbyla, ale naší společný čtvrtý hodiny. Dáme si zprávy a pak zas další songy, třeba Ed Sheeran. Máme se na co těšit, tak zůstaňte se mnou tady na Fajnu. To nejlepší.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
4: Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy?
5: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Sme online. Online. Sme na DAB+. Plus. Sme v aplikácii Rádia CZ.
1: Nejvyšší soud Spojených států potvrdil, že jednotlivé státy mohou zakázat účast transgender dívek a žen v ženských školních sportovních týmech. Potvrdil tak zákony z Idaho a západní Virginie. Rozhodnutí je další významný krok v debatě o pravidlech pro sport. Evropská unie schválila nový pravidla pro umělou inteligenci, která zakazují sflékací aplikace. Ty z fotek nebo videí vytváří falešný intimní obsah bez souhlasu lidí. Nevěstu z Ohája nakonec k oltáři nedoprovodil otec, ale její 79-letý šéf. Žena vyrůstala bez otce a těsně před svatbou řešila, kdo jí povede uličkou. Nakonec se jí šéf sám nabídl a ona souhlasila.
2: Už za hodinu Jindra Žampa.
3: Ale teď
4: Please welcome to the stage.
5: Krásný středeční odpoledne, odbyla čtvrtá hodina a my začínáme čtvrtou společnou hoďku tohoto fajn warm-upu se mnou s Kristý. A tahle hodina bude speciální, budeme totiž mít hosta, sice ne ve studiu, ale na drátě. A z dalekého Tajska by se s náma měli spojit moderátoři show Are You Do One, to znamená ikonický duo Peter s Gabčou. Tenhle pár, doufejme, že nám to všechno vyjde, kolem 16:10, 16:12, něco takového bychom se měli zvládnout spojit, takže určitě poslouchejte, ale teď už songy, na to tudíž čekáme. Ed Sheeran, Azizem, let's go!

0: John, Turn the Lights Off, další pecka za náma a před náma je slibovaný host, protože na drátě už bychom měli mít Petra a Gabi z Are You The One. Tak, slyšíme se?
1: Slyšíme se, čauky, čauky.
2: Čauky, čauky.
0: Ahoj, já jsem tak ráda, že vás tady máme. Já vám na úvod musím hned položit otázku. Musím se zeptat, jaký je pro vás moderovat to teď, když vlastně vy jste taky vznikli v reality show, tak jak si to užíváte vidět to z té druhé strany?
1: Povídej, no.
2: No je to vlastně šílený, když to takhle mám nazvat, protože by nás to asi 5 let zpátky vůbec nenapadlo, že v takový roli jako budeme a o to víc si toho vážíme a užíváme si to strašně moc. Na začátku tam byly nervy, stresy, ale samozřejmě s každým dalším natáčením tohle jako odpadá a už je to prostě čistá radost.
0: Prozradíte nám, už jste udělali nějaký fopa, nějaký přešlap moderátorský. Já to znám, jo, já se přeříkávám, tak mi pojďte říct, jestli máte taky něco takového.
1: Jo, tak my máme samozřejmě spoustu přešlapů. Gabčino oblíbený slovo se stalo potleskáme si, to říká velmi často, vždycky na to si koukáme, jakože co máme vlastně dělat, tak Gabča jako, to je super, pojďme si potleskat. Tak jsme jakože...
2: Doteď jsem tohle slovo přísahám v životě nepoužila. Nevím, proč si to děláte.
0: Ale já se bojím, že ho teď začnu používat taky, za mě je to skvělý. Novotvar, perfektní.
1: No, ale jinak samozřejmě jako, jelikož je to pro nás jako nová rola, tak hlavně ze začátku a myslím si, že furt se nám jako stane, že občas člověk prostě něco spolkne, nebo se přeřekne, nebo mu něco vypadne, nebo to, takže furt tam samozřejmě tady ty věci jsou, ale snažíme se na tom makat, aby toho bylo samozřejmě co nejméně.
0: Ne, jste skvělý, já to fakt miluju tu show a ještě mě zajímá, jo, já to na vás takhle musím vyvalit ty otázky, jak je možný, protože vy to znáte, vy jste se dali tam dohromady, tak jak je možný, že oni ještě nenašli žádný pár, nebo aspoň z toho, co my jsme viděli?
1: No, jako je pravda, že ten rozjezd je takovej hodně zmatený, že nejsou, že ta strategie, kterou tam jako postupně mění, volej a vyvíjí se, tak zatím...
0: Je, a teď jsme se ztratili. Slyšíme se? Tajsko nám vypadlo, tak my se nedozvíme, proč tam ty páry nejsou. Já mám trošku podezření, že to ten Petr udělal na schvál, aby jsme se nedozvěděli, co se tam děje. Nebo proč?
2: Vás slyšíme, a? Slyšíme se.
0: Aha, my se slyšíme, tak se nám to tady vyplo samo. Tak dobrý, tak řekni...
1: To byla taková malá recenze. My jsme tady řekli, jak to dopadlo, už výsledek show a vy jste to neslyšeli.
0: Ne, ale tak aspoň trošku naznačte nám, proč se ještě nedali dohromady, my jsme to neslyšeli tady v rádiu.
2: Tak já si myslím, že můžeme jenom se domnívat, proč tomu tak jako je. Nebyl jsme nikdo v jejich pozici na té druhé straně té vily, takže nevíme, ale jako já si myslím, že moc rozdělujou hru od toho, proč tam vlastně skutečně přišli. Myslím si, že už tam můžeme vidět situace, kdy dva zjistí, že nejsou perfect match a ten vztah nějakým způsobem posouvají stejně dál. Mm-hmm. Takže myslím si, že nad tímhle by se měli jako zamyslet.
0: To jsme viděli jako diváci, no, taky mě to fascinuje. No já jsem teda extrémně zvědavá. Máte ještě něco, co byste nám chtěli prozradit, Spicy? Protože já vás nechci dlouho zdržovat, je mi jasný, že se tam toho spoustu děje, co musíte, u čeho musíte být.
1: No, takhle, jako my můžeme prozradit jenom to, přesně jak jsi řekla, Spicy to je, Spicy to bude a rozhodně je se na co těšit, protože jak jsme viděli už minulý týden, možná i tento týden, možná i příští týden, tak každá party stojí za to a každá party přinese něco nového a jinak to nebude ani u těch dalších, takže je rozhodně se na co těšit a my hlavně budeme držet všem singles jako pěsti v tom, aby konečně trošku se dali na tu správnou cestu a získali nějaký indicie k tomu, jak by to vlastně mělo být a posunuli se dál, no.
2: Přesně tak.
0: My tady s Fajnou samozřejmě palce taky držíme, já doufám, že se jim to konečně už podaří a jsem ráda, že si naznačil, že ty party budou Spicy. Já se těším, takže mě jste si získali, děkuju moc, budu se těšit a děkuju, že jste tady se mnou byli s náma v éteru Fajnu, děkuju, že jste si na nás udělali čas a těším se na to, co pro nás uvaříte dalšího v Are You The One.
1: My moc děkujeme a zdravíme všechny z Fajn Rádia, všechny posluchače a doufám, že se uvidíme u televizních obrazovek.
2: Přesně tak, moc děkujeme, moc všechny zdravíme a rozhodně se máte na to těšit.
0: 100%. Moc děkuju, mějte se krásně, budu se těšit zase třeba někdy příště a užívejte Thajsko.
1: Děkujeme, mějte se, ahoj.
0: Ahoj. Tak, to byly Pítr a Gáby a teď už pojďme na další track. Dua Lipa, Houdini, tohle vám posílám právě teď do uší. Užijte se to.

0: Patrik Houdini nám právě dohrává na fajnou 16.24. Středeční odpoledne se blíží ke konci, je upršený, ale my si ho děláme hezký tady s našima songama. A za chvilku si dáme tip na nový koníček, který můžete dělat, pokud už nevíte, co se životem. Je to sice věc, která je taková tradiční, ale pro někoho možná novinka. Novinka třeba pro Carlose Vémolu, ale o tom si povíme už za chvilku. Za chvilku taky další songy, třeba BB Rex a Faithless New Religion. Tahle věc, kterou si užijete, dáme si ještě takovou trošku party tady na fajnu, jo? Tak za chvilku.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Jsme mladí
2: a neklidní.
1: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
1: Každou neděli dopoledne na Nově.
2: A poprvé v Příbrami.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Instagram,
0: YouTube,
5: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Radio.
5: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn? Fajn.
6: My name is Somber.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.

DMC, Biz Honey a track, který zní jako letní terasa. Show me love, i když teď to na terasu venku úplně není, ale i tak jsme si to užili. Když se řekne krize středního věku, u chlapů lidi si většinou představí třeba drahý auta, divoký párty nebo mladší milenky. Carlos Vémola na to ale šel jinak. Terminátor totiž momentálně vsadil na ten nejvíc nečekaný flex a proměnil se v zapálenýho zahrádkáře. Nejslavnější MMA zápasník, asi nejslavnější MMA zápasník Česka, teď fanouškům ukázal svou úplně jinou, jemnou tvář. Nechal se totiž na Instagramu slyšet, že zatímco jiný chlapi řeší věk ženami, on radši sází kytičky. Na svém Instagramu se pochlubil videem ze zahrady svého Vémola Landu, kde místo lvů a krokodýlů teď hrajou hlavní roli pečlivě upravený záhony, palmy, hromada rozkvetlých květin, všechno v růžových barvách, zkrátka od drsných loktů v kleci k růžovým muškátům. To nevymyslíš, ale mě to přivádí k tomu, že častokrát lidi mají koníčky, na který byste je netypovali. Že třeba někdo vypadá na venek jako drsný rocker a potom po večerech tajně háčkuje plyšáky. Slečna, která je třeba korporátní manažerka, o víkendu jezdí na hard techno festiáky, nebo křehká blondýna rozebírá motory v garáži. A to mě zajímá u vás. Máte nějaký koníček, který by do vás lidi netypli? Že na první pohled prostě nevypadáte jako někdo, kdo by dělal něco takového? Schválně, napište mi vaše nečekané koníčky na 724-634-634 a my si dáme další chill song do tohodle podivného bouřkového počasí. Stella Lefty, její Boston. Pojďme na to.

0: vybírání víc vibe.
1: Vítej mezi náma, naše otcové jsou

0: Sex jsme rozhodně při odpolední potřebovali, aby nás to trošku probralo. Kellyn, Stein 27, jejich Vítej mezi náma. Navíc v remixu od Nobody Listna, takže pořádnej banger. Já jsem se vás ptala, jestli máte nějaký koníček, který by do vás lidi třeba úplně netypli. A mám radost, že jste fakt napsali věci, které mě překvapily. I když vás neznám, nevidím, tak třeba Jirka napsal, že jeho koníček je chov agam vousatých. Kdokoliv to slyší, tak se tomu diví. Pro info, momentálně jich mám 40. To už nebydlej oni s váma. Ty bydlíš s nima. Jirko, kam si dal doma 40 agam? To je šílený. No, výborný, pobavili jste mě. A pak ještě nepodepsaná zpráva. Jsem drobná blondýna, taková víla a baví mě kickbox a nově laser game. To je super, já to miluju. Miluju, když mají lidi koníčky, který byste do nich netypli. Je to fakt jakoby větší zábava objevovat, než když to je prvoplánový. Takže vám děkuju za sdílení. Pošli mi prosím tě, Jirko, fotku těch agam. Ať si můžeme dát další songy. Tak pošli a mezi tím další songy. Za chviličku třeba Subfocus Elevate. Tak zůstaňte se mnou na Fajnu. Yo, hit music
1: station. Hey. Fajn. Vezeme ti na zrče festival Next Generation. Na Fine Boat vystoupí Gufrau, Mad 213 a DJs ND a Spirit. Vstupenky na celý Zrče festival a exkluzivní Maiden Fine na lodi. Od nás dostaneš Last Minute v Morning Boost.
2: Festivalové slunce ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan, originál šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
3: Z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Letní slunce ve vlasech přinášíme.

Republic, Need Your Love. Tenhle song nabitej láskou a pozitivní energií je ideální věc, kterou se dneska společně rozloučíme. Ano, blíží se 5. hodina. A vy víte, co to znamená. Já se s váma musím rozloučit, protože naše 4hodinovka warm-upu je právě u konce, ale trošku jsem vám lhala, takže se k tomu musím přiznat, protože teď nepřijde Žampik, přijde Kristin. Jo, Kristin, to není taková změna, ale Kristin vám dodá dávku nový energie, protože já jsem po těch 4 hodinách vyčerpaná, ne, kecám, myslím, ale zítra se na vás zase těším v plný síle, teď už Kristin, která má pro vás určitě super témata, super energii a hlavně super songy, takže si s ní užijte zbytek tohodle bouřlivýho dne a my se slyšíme zase zítra, jak jsem říkala. Takže Bye Babes, na rozloučenou poslední song ode mě, Lana Del Rey, Summertime Sadness, ale nechci vidět žádnej letní smutek, jo, naopak, jenom pozitivní energie tady na Fajnu, tak se mějte.

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
3: What's up, guys? This is Bruno Mars.
4: Hey, I'm Gracie Abrams.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Please make some noise.
7: My name is Somber.
8: Welcome to the show.
9: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
9: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Thank you very much.
0: 3, 2, 1. Už za chvilku Kristin Esposito.
11: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
0: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: Sleduj Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
1: Máme 17.00 a tady jsou Hot News s Míšou.
2: Ode dneška budou výstrahy před nebezpečným počasím přehlednější. Místo odborných údajů se zaměří hlavně na to, jaký dopady může počasí mít a co lidem reálně hrozí. Nový systém má usnadnit orientaci při bouřkách, silným větru nebo náledí a pomoct rychleji rozhodnout, jak se zachovat. Princezna Kate během jediného dne vystoupala na nejvyšší hory Anglie, Skotska i Walesu. Náročnou výzvu absolvovala na podporu pacientů po léčbě rakoviny a zároveň upozornila na to, že cesta k uzdravení nekončí odchodem z nemocnice.

Marvel chystá jeden z největších filmových crossoverů vůbec. Podle nových informací se v připravovaném filmu Avengers Doomsday propojí minimálně 6 různých vesmírů. Fine. Fine life.

tohle to je asi největší plot twist z začátku prázdnin. Ještě včera jsme mě skoro nevěděli, kam utíct před vedrem. Dneska nás cestou domů vítá déšť a bouřky. Krásnou pátou hodinu vám přeju, začíná Fine Drive. Žamba má dneska volno, takže vás zdraví Kristina. Jestli zrovna třeba míříte z práce nebo už jste doma v suchu, tak za chvíli zůstaneme ještě chvilku u práce, protože si představíme svět, ve kterém by všechny profese vydělávaly úplně stejně. Zkuste se nad tím zamyslet, no a za chvíli to probereme víc, teď už samozřejmě skvělý playlist. Pojďme na to! Taylor Swift nebo taky Tate McRae, tam má vejdu dneska narozeniny, tak všechno nejlepší a just keep watching právě teď.

Ty Opalite nám dohrál právě teď ve Fine Driveu, tady s Kristin. No a peníze možná rozhodou o víc věcech, než jsme ochotní se trošku přiznat. Představte si, že by od zítřka úplně všechny profese na světě brali stejnou výplatu. Jo, úplně stejně jako doktor, prodavačka, nevím, DJ, programátor, třeba popelář, jo? Najednou by už třeba nerozhodovali ty peníze, ale jenom to, co vás reálně baví, docela kliše, ale mě vlastně jako napadlo, kolik z nás by si nechalo tu práci, kterou dělá teď? Protože jako děti jsme samozřejmě chtěli být, nevím, veterináři, učitelé, zpěváci, hasiči nebo cestovat po světě. Pak jsme ale začali řešit, co nás reálně uživí, kde jsou ty benefity a jestli se z toho dá zaplatit nájem, že jo, známe to všichni. Tak mě vlastně zajímá, kdyby dneska všechny profese vydělaly úplně stejně, vstávali byste zítra do té stejné práce jako teď, nebo byste konečně zkusili něco, o čem už jako třeba si roky říkáte, jednou bych to chtěl nebo chtěla dělat. Schválně mi dejte vědět, možná díky tomu zjistíme, že ta otázka vlastně vůbec není o té práci, ale o tom, jaký život chceme žít a jestli si ho snažíme aspoň teďka romantizovat, by se dalo říct. No prostě napište 724-634-634. Stávali byste zítra do té stejné práce, kdyby všechny prostě peníze se rovnaly stejně, nebo všechny práce měly stejnou výplatu? Pište a my jdeme dál. Teď už další skvělý songy právě teď. Tohle je Temper Trap, Self-Aware, song, který je teďka úplně všude, převážně na TikToku, tak si ho dejte i tady na Fajnu.

teď u nás na Fajnu. 17.15 je aktuální čas, no a my furt řešíme práci. Jestli jste pořád v ní nebo už ne, to je teďka jedno. Pojďme se společně zamyslet, kdyby prostě všechny výplaty vypadaly stejně, prostě nezáleželo na penězích. Vstali byste zítra do té stejné práce, nebo ne? To byla moje otázka, no a přišlo mi hnedka několik odpovědí, takže jdeme na ně. Napsal třeba Jenda, zdravím do studia, vždy jsem chtěl být řidič autobusu, splnilo se, brzdím s ním v Praze, kdy jsem ale chtěl být i content creator, streamer, youtuber, pokud by se možnost naskytla, asi bych do toho šel po hlavě, ale řidiče dělám taky srdcem. No to je hezký, to je hlavní, to jsem actually možná ani nečekal. Říkala, že tolik z vás vlastně jste ve své práci tak spokojeni, ale to je dobře. Taky napsal Robin, ten prostě se vyjádřil jednoduše. Asi bych byl striptér. Hele, Robine, proti gustu, víme, jak to je. Takže asi jako proč ne. Jdeme dál, taky přišla další zpráva. Všechno nejlepší, ano, Tate McRae. A nezazněla odpověď na moji otázku. Jdeme dál. Hele, to jsou zatím všechny odpovědi, co mi tak nějak dávají smysl. Ještě napsal Alča. Já ano, miluji svou práci. No tak to je super. Hele, lidi, pište dál samozřejmě. 724-634-634. Jakou práci byste dělali, kdyby nezáleželo na peníze?

0: TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
0: Největší hudební hvězdy.
3: This is Taylor Swift.
4: Hi, it's Harry Styles.
5: Hi, I'm Olivia D.
0: Sleduj Fajn. Fajn.
6: Are you ready, ready?
7: This is Bruno Mars.
8: I'm Olivia D.
9: It's Sabrina Carpenter.
10: Music.

0: Hvězda Next Generation, Rue Gale, Pretty on Paper. Tahle skvělá talentovaná slečna dohrála právě teďka na Fajnu. Je by the way teprve jako 17 let a má strašně moc skvělých bangrů. Rozhodně bych vám ji doporučila minimálně se podívat, co dělá, protože její tvorba je fakt neskutečná. Ale my se pojďme samozřejmě vrátit k těm pracím, protože mi napsalo ještě pár z vás. Terka napsala, ahoj, zůstala bych učitelkou, je to občas masakr, ale když vidím, že to dětem něco dává, tak to stojí za to. Taky napsala Verča, ahoj, já bych otevřela útulek pro psy, to bych dělala srdcem. O, to je strašně roztomilý, děkuju vám za všechny vaše zprávy, no a my vlastně u práce ještě zůstaneme, protože takhle jo, pojďme si představit něco. Představte si ten nejhorší možný moment, který se vám může stát v práci. A teď si ještě představte, že na vás kouká 90 000 lidí, jo, za chvíli pokecáme o tomhle, mezi tím se zamyslete, no a mezi tím taky další songy.
1: Nový tracky, nový

Smith, Nice to meet you, to nám dohrálo právě teď u nás na Fajnu. 17.26 je aktuální čas, no a před chvilkou jsme řešili profese obecně, ale teď si jednu z nich tak jako vypůjčíme. Představte si, že jste třeba zpěvák, jo, vyprodaný stadion, tisíce lidí, všechno jede podle plánu a pak se vám stane něco, co fakt nechcete. Zkrátím to, Harry Styles, jo, měl koncert, napil se vody, špatně, prostě mu asi zaskočila ta voda a několik vteřin se na pódiu dusil, až se z toho na pár sekund fakt sesunul k zemi. Nakonec byl jako samozřejmě v pohodě, díky bohu, a pokračoval dál, ale pojďme si říct, jako každá práce má vlastně nějakou daň. U hasiče to je trošku jako jasný, že jo, u doktora asi taky, ale že se může zpěvák přidusit obyčejnou vodou uprostřed koncertu, to je fakt jako next level. A vlastně mě napadlo, my všichni někdy v práci jako něco pokazíme. Je to taková ta kravina, rozlijete kafe na notebook, jo, pošlete špatný e-mail nebo ho zakopnete cestou do kanclu. Jenže většinou to vidí maximálně pár lidí, nejlíp vy, jenom vy si to pamatujete. Když to jste světová hvězda, kouká na vás jenom pár lidí samozřejmě, no, je to celý stadion a za 10 minut je to třeba na TikToku úplně po celém světě. Tak mě vlastně zajímá další věc, co je podle vás úplně nejhorší věc, která se vám může stát v práci. Nemusíte být zrovna Harry Styles, jo, nemusí to být zrovna na té stage. Ale pojďme zavzpomínat na nejhorší pracovní trapas. Jako za mě to je určitě, když jsem si zapomněla nebo zapnout nebo vypnout mikrofon, jo. To občas jsem nepotřebovala, nebo určitě byste nepotřebovali slyšet něco, co jsem říkala mimo mic. No nic, to je moje story. Teďka chci vědět vaše. 724-634-634. Pojďme to tady trošku rozjet. Harry Styles nakonec dopadl v pohodě. Já si věřím, že to pro něj musel být trošku trapas, ale já chci teďka ten váš trapas. Tak pište ještě jednou. 724-634-634. A buďte kreativní, ale mluvte pravdu, jo? Mezi tím další songy. Here we go.

Thomas Fettery Swims, jo, The Door, tady u nás na Fajnu. 17.34 aktuální čas, venku pořád prší, no a my jedeme dál. Ptala jsem se, nebo řešili jsme takovou jako jednu zásadní otázku, taký téma. Harry Styles, jo, nedávno měl koncert na stadionu, no a trošku jako jenom se napil vody a málem se udusil. Tak jsem se zeptala, jaký je váš největší trapas, který třeba někdo mohl zpozorovat. Takhle určitě to nebylo teď 90 tisíc lidí, jako to bylo u Harryho a další miliony lidí na TikToku, ale minimálně by to taky mohlo být docela jako docela zajímavý. Hele, přišla mi jedna zpráva, dost dlouhá, tak pojďme na to, já se to budu snažit nějak zkrátit. Ahoj, fajné, jednou jsem řešil reklamaci a měli jsme mít call s paní. Obchoděčkou. V minulosti mě zvala na večírky a vyprávěla, jak je přítulnější, když se opije. Jsem to vyprávěl kolegům asi týden zpět, co mi vše říkala, a že se sejdeme na dálku přes kol. Den telefonátu jsme ve třech seděli v zasedačce a já jim říkám, že už volám a že to dám nahlas. Kolega se hrabal ve věcech, zvednul hlavu a pronesl hned, co to zvedla. To je ta, co tě zvala na naštípání, ano. Kol přerušený na 15 minut v záchvatu smíchu a hned jsem to položil, napsal paní zprávu, že máme výpadek sítě. Já už se nedivím, že jste to napsali anonymně. No, ten samý kolega prej ještě měli jsme, sprostý slovo, měli jsme prostě blbýho kolegu na kvalitě, kterého nikdo neměl rád. Bonzák a nesympatiák jednou psal stížnost na naše oddělení a on odepsal, spíš nechtěl odepsat jen našemu oddělení. Nevíte, co je to za píp, píp, píp špatného člověka, samozřejmě. Mě, že ho v mailu nechal. Děkuju za tuhle tu zprávu. Víc takových story. Klidně pište dál, jestli se chcete podělit fakt takhle jako rozsáhle. Klidně pište 724-634-634. No a my jdeme samozřejmě na další songy, ty tady jsou připravený. Heaven, Caitlin Aragon, I Run. Pojďme na to právě.

0: Heaven, Caitlin Aragon, jejich I Run dohrál právě teď v driveu, tady u nás na Fajnu. No a lidi, známe takový ten pocit, když jako malí jsme se koukali na nějaký filmy a trošku jsme je třeba jako nějakým způsobem nechápali a potom jsme vyrostli a samozřejmě všechny ty dvojsmysly, prostě ty myšlenky jsme potom pochopili. Tak tady mám jednu takovou message, tak si na to počkejte, za chvíli si to dáme, za chvíli si ale taky dáme jeden skvělý song, který věřím, že určitě znáte, protože je teďka úplně, ale jakože úplně všude. Tři Edeny, jo, asi nám to něco říká, ale já to nebudu protahovat, za chvíli tenhle banger. Eva Farná, Perpetuum Mobile. Asi nejposlouchanější song alba ADHD pop. Tak ten tady už bude za malou chvíli, tak se na to počkejte, minutka dvě a bude to tady.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
3: Ale grepák, jsem Richard Topát a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
4: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Instagram.
6: YouTube.
4: TikTok,
6: co je zrovna teď in
4: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme Fajn

významnej, ikonickej a co všechno ještě, dynamický song Perpetuum Mobile, Eva Farná, to nám dohrálo právě teď u nás na Fajnu, v Driveu. A takhle, pojďme si říct, jsou filmy, které jako děti vůbec nepochopíme a pak si je pustíme o pár let později a máme pocit, že koukáme na úplně třeba jako jiný příběh. Jestli jste třeba nestihli, jo, druhýho Ďábla nosí Pradu v kině, mám pro vás dobrou zprávu, už příští měsíc bude na Disney+, ale mě na tom nejvíc baví ta věc, když jsem ten film viděla jako poprvý, ten první jako díl, tak jako Miranda třeba, ta hlavní postava, pokud nevíte, tak pro mě byla úplně ta nejhorší šéfka na světě a mě čem jako asi jo, jinde, ale čím jsem jako starší, tím si víc jako chápu, proč se třeba tak chová občas, jak se chová. Jasně, je přísná, někdy je šílená, pojďme si to říct na rovinu, ale zároveň přesně ví, co chce a nic neodpustí a tak to má prostě občas bejt. A přesně tohle se mi děje i u spoustu jiných filmů. Dřív jsem fandila těm hodným samozřejmě, dneska najednou rozumím i těm, který jsem dřív nemohla vystát. Najednou vidíte všichni, že každý má nějaký důvod, proč jedná tak, jak jedná. A někdy si dokonce říkám, že kdyby jsme byli jako na jejich místě, možná bychom se vlastně zachovali úplně stejně. Je vlastně jako zvláštní, jak se s věkem nemění filmy, měníme se my, že jo, a najednou faníme úplně jiný postavě než před pár lety. Tak mě vlastně jako asi zajímá, jestli to tak máte taky. U kterého filmu jste si po letech řekli, počkat, že on nebo ona vlastně vůbec nebyl ten záporák. Schválně, zkuste mi napsat, jestli jste to tak u něčeho měli. 724-634-634. Dejte vědět, jestli jste měli taky uvědomění, jaký film to byl a jaká postava to byla. Napište a my jdeme dál teď už další skvělý bangry. Michael Jackson, král popu, jeho Beat It, přímo z filmu Michael. Soundtrack. Tak pojďme na to, právě teď na Fajnu.

0: Tohle to byl Harry Styles, jeho Late Night Talking. Tady u nás na Fajnu 17.57, aktuální čas, to znamená, že jsme na konci první hoďky, ale ještě dvě nás čekají společný, tak rozhodně samozřejmě nikam neodcházejte, jo, ještě toho tady bude hodně na probrání. Už třeba za chvíli se podíváme do Brazílie na takovou jednu, na jeden bizárek, tak rozhodně vydržte, dáme si rychlý hot news, rychlý počasí a pak půjdeme na to.
1: Dobrý hudby. To je jak drink bez ledu. Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co

0: Jsme mladí
1: a neklidní.
0: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
2: Piráti, jdeme! Ahoj!
1: Kdo si hraje nezlobí, ne?
0: V novém zábavném pořadu
1: Čekuj Česko!
0: Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů.

0: pojďme rychle na počasí. Za poslední dobu se teda pěkně ochladilo, teploty se pohybují mezi 20 až 25 stupni, místy až kolem 30 stupni, ale během dne se objevují přehánky, bouřky, které mohou být hlavně na východě i velmi silný. Doprovodit je mohou přívalové srážky, kroupy, silný vítr, takže pokud vyrážíte ven, hele, určitě berte deštník a sledování oblohy se dneska rozhodně vyplatí.
1: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
2: Nejvyšší soud Spojených států potvrdil, že jednotlivé státy mohou zakázat účast transgender dívek a žen v ženských školních sportovních týmech. Potvrdil tak zákony z Idaho a západní Virginie. Rozhodnutí je další významný krok v debatě o pravidlech pro sport. Evropská unie schválila nový pravidla pro umělou inteligenci, která zakazují sflékací aplikace. Ty z fotek nebo videí vytváří falešný intimní obsah bez souhlasu lidí. Nevěstu z Ohája nakonec k oltáři nedoprovodil otec, ale její 79-letý šéf. Žena vyrůstala bez otce a těsně před svatbou řešila, kdo jí povede uličkou. Nakonec se jí šéf sám nabídl a ona souhlasila.
1: Fajn.

takhle, já přemýšlím, jak tohle uvíst. Existuje prý místo Brazílie, kde si za 250 000 můžete nechat vynulovat svoji minulost. Takhle, já mám úplně jinou otázku. Za chvíli toho probereme mnohem víc, bude to zajímavý. Teď už ale skvělý playlist, který nás rozhodně nakopne. Je to Olivia Rodrigo, je to taky Tame Impala, Jenny, Dracula. Tak pojďme rovnou na to, na fajnu. Fajn Life.

novinka od Olivie Rodrigo, Stupid Song, tady u nás na Fajnu, při tomhle furt nějakým počasí. No ale v Brazílii, tam je určitě asi možná i líp a taky tam existuje šaman, který rozhodně asi u nás není, který vám za v přepočtu 250 000 korun vynuluje body count. Já mám k tomu jako jedinou otázku, jo, jak tohle sakra funguje. Já nad tím jako přemýšlím jako prakticky, jo, protože body count není jako přece jenom heslo na Netflix. To prostě jako, to změníte, že jo, ne heslo, ale a je to hotovo. Ale na každou jako takovouhle zkušenost jsou potřeba snad minimálně dva lidi, co tak jako vím. Nebo jako, já si to neumím představit, jakože potřeba jsou k tomu dva lidi, takže když si ho jako nechám vynulovat já, smaže se automaticky i tomu jako druhýmu, nebo dostane nějakou notifikaci ve stylu jako gratulujeme, právě jste přišli o jeden body count, nebo jako jak tohle musí fungovat, jakože jestli ne, tak jako mně přijde, že jsme právě, nebo ty lidi, co za to utratějí 250 000 za něco, já bych za to úplně nedala, ale jako některý lidi třeba jo, tak jako přestává utratit 250 000 za něco, co víte jenom vy a jeden tamhle nějaký brazilský šaman, to už bych si za ty peníze radši koupila letenko někam, kde na to třeba úplně zapomenu. Jako sama, bez nějakého šamana. Ale tak co vím, věřím, já taky znám nějaký lidi, co, kterým by to bodlo. Ale neumím si představit, jak by to vypadalo v praxi. No, já to zkoušet jako nebudu, jestli vy máte zájem, tak prostě se přihlašte a pak mi dejte vědět, jaký to bylo a co jste zažili. O tom, jak to probíhá, už to ani nebudu jako rozpitvávat. Pojďme radši dál. Chemical Brothers, go, to si dáme právě teď. A já na tím furt přemýšlím, tyjo.

0: byla Iná, Deja Vu, tady u nás na Fajnu 18.20. A i když jsem se vás neptala, protože jsme řešili body count, tak mi přišlo hnedka několik odpovědí na to, co jsme před chvilkou řešili. A to, že jakoby ve Brazílii existuje prostě takový šaman, který když mu zaplatíte 250 000 korun, tak vám vynuluje body count. Já jsem tady hrozně jako přemýšlela, jak to vlastně funguje, protože na něco takového jsou potřeba dva lidi, že jo? A jako to tomu druhému přijde notifikace, jako že tobě se taky smazal prostě ten jeden body count, nebo jak to funguje. Tady mi přišla zpráva, já bych hlavně chtěl vědět, jestli ten šaman vystavuje i účtenku, když už dám 250 000 za vynulování body countu, tak ať mám aspoň reklamaci, kdyby se náhodou ozval někdo z minulosti, no to je právě to, teď si představte, že prostě jako to někdo jako ví, tak ten vám to asi úplně nesmaže, ne? Nebo já nevím, jak to asi úplně funguje, asi to vědět asi ani jako nechci. Ale jako je to hrozně zvláštní. Teďka mi přišla ještě jedna zpráva. Ahoj, hele, za 250 000 bych body count nevynuloval. Za ty peníze bych radši přidal pár zážitků, ať se ta investice aspoň vyplatí. Přesně, prostě bych se smířila s tím číslem a minimálně někam odletěla a tam se s tím třeba právě smířila. No hele, nic, pojďme ukončit tohle téma. Já si myslím, že už bychom to neměli víc rozebírat do hloubky. Prostě to tak je. Kdo to potřebujete? No, tak si zalejte do Brazílie. 4 mega, úplně v pohodě, jasný. Jdeme dál, hele, za chvíli Mat 213, taky Gufrau, Fiedlerský. Jejich Emauzy, jeden z nejnovějších songů. Za chvíli, na Fajnu.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě.
1: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yes!
5: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Awara Shar!
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: To nejlepší z rádia.
8: A to, co už do rádia radši než.
7: Fajn.
9: Go, go, go.
7: We're back.
9: Here we go.
7: Go.
9: Here we go.

tohle co je Mat 213. Taky Gofrau, taky Fiedlersky, jejich Emauzy tady u nás ve Fine Driveu. Lidi, já už jsem přemýšlela, co vám chci povědět. AI, hele, to je takový téma na dlouhý povídání. Do jistý míry skvělá věc, dokud vás nedonutí improvizovat. Já bych ji radši ještě úplně neposlouchala, za chvíli vám řeknu jako proč, takovou osobní zkušenost. Mezi tím si pustíme další skvělý songy a potom se o ní trošku popovídáme klidně. Budeme moct sdílet i vaše příběhy, tak rozhodně se připravte, poslouchejte dál. Teďka už Lloyd, nebo taky Janadas, Dennis Lloyd, jejich Diamonds právě teď na Fajnu.

Foreigners, taky Dennis Lloyd, jejich Diamonds tady u nás na Fajnu, s váma Kristin. A umělá inteligence, super parťák, jen jí občas trochu asi chybí kontakt s realitou, logicky. Nový průzkum ukázal, že 6 z 10 Čechů totiž plánuje dovolenou s pomocí AI. Prostě hledá inspiraci, tipy, prostě cestu plánuje. Já ji taky občas používám, jenže nedávno jsem jí jako se jí zeptala, jak dlouho pojedu z Pražského Chodova prostě do Kolína, jo. A ona mi s naprostou jistotou napsala 20 minut. Já jsem si chvilku myslela, že to je pravda. No, zkomplikovalo mi to celý den. Nevím teda, jak to naplánovala, chápu, že AI je asi jako napřed, ale lítací auto fakt zatím nevlastním. Takže bych ji na plánování dovolený klidně využila, ale asi jen jako inspirace, jo, protože až mi jednou naplánuje přestup v Paříži za 3 minuty nebo pěší výlet přes moře, budu vědět, že má zase asi svoje dny. A prostě jsem vám tím chtěla říct, že určitě inspirace je super, ale furt zůstaneme u těch Google Map, jo? To bude prostě jednodušší varianta. No, pojďme zase dál. Loi, Red Eyes, to si dáme teď a za chvíli prořešíme, co se vám stalo nejhoršího s AI. No, tak vydržte.

0: Brown eyes. Tohle to byl Dave, tak ten s jejich Rain Dance, posloucháte, fajn, máme 18.41, no a samozřejmě mě zajímá, AI mě zajímá. A mě tady moji kolegové opět rozesmívají, ale to je jedno. Hele, AI, máte nějakou zkušenost s ní? Protože já jsem tady před chvílí říkala, že se mi stalo, že mi měla naplánovat cestu z Prahy do Kolína a naplánoval mi to na 20 minut a jakoby chvilku jsem tomu věřila, pak mi došlo, že to je kravina. Ale musela jsem se překopat celý den a tak mě zajímá, jestli se vám něco stalo a třeba i horšího, tak mi to napište. 724-634-634, no a my jdeme dál za chvíli, si to tady pročteme. A mezi tím pište a teď už James Hype za malou chvíli, jeho Waterfalls. Tak za chvíli, na fajnu.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in Fine Radio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí. Jsme Fine.

0: Tohle to byl Damiano David, Next Summer, tady u nás na Fajnu, 18.49 aktuální čas. No a my se pojďme podívat na vaše největší faily s AI. Napsal třeba Petr, ahoj, nechal jsem AI napsat romantickou zprávu přítelkyně, zapomněl jsem smazat poslední větu. Pokud chceš, můžu vytvořit ještě znižnější variantu. Dva dny jsem vysvětloval, kdo je ta varianta. No, i to se může stát, ale přesně to o tom je AI, ona občas jako dělá takovýhle kravinky, tak bacha na to. Napsala taky Katka, poprosila jsem AI, aby mi napsala omluvenku do práce, byla tak profesionální, že si šéf myslel, že jsem si našla novou práci a dávám výpověď. No a vidíte, občas ta AI je až tak jako pečlivá a tak jako prostě napřed, že vám může způsobit tohle. To napsal ještě Tomáš, nechal jsem AI udělat nákupní seznam, poslouchal jsem ho do puntíku, až doma jsem zjistil, že mám ingredience na 4 různý jídla, ale na žádný kompletní. No, ale to je přesně ono. To je přesně to, že AI nesmíme poslouchat do detailů, protože potom se stanou přesně takovýhle kraviny. No prostě hele, pojďme si z toho vzít to, že můžeme používat AI, i když to není úplně ideální, ale odsuď pocuď, jo? Furt držme se té reality. Teďka pojďme dál, budou tady další songy. Alex Warren, Passenger, to si dáme právě teď. Na Fajnu.
1: Fajn.

Tohle to byl Alex Warren, jeho Passenger. Posloucháte Fine Drive. Představte si 10 let bez rande. Víte co, jako mně na tom nepřijde zvláštní, že prostě 10 let bez rande, ale Angelina Jolie je prej 10 let bez rande, což je hustý. A vlastně mi přijde spíš zvláštní ta jako reakce lidí na internetu, i ta moje, jo, protože jakmile je někdo delší dobu single, okolí má potřebu to řešit a jako už někoho máš, to jsi ještě sama, jako kdyby to byl vztah, jako kdyby vztah byl něco, co si musíme odškrtnout na seznamu. Přitom Angelina Jolie přiznala, že po rozchodu prostě věnovala čas dětem, práci, sama sobě a vlastně mi to připomnělo jednu věc, že bejt sám vlastně není automaticky smutný konec, pro spoustu lidí je to naopak období, kdy se konečně poznají vlastně sami sebe. A teďka si pojďme říct, slečny, nebo vlastně všichni muži, že hele, možná se občas cítíme sami, ale když už i Angelina Jolie prostě dokáže být 10 let bez rande a prostě úplně v klidu a naučit se žít sama se sebou, tak je to vlastně to nejlepší, co můžeme udělat, a když to dokáže Angelina Jolie, taková kočka, tak my taky prostě. Možná jsme si celkově až moc zvykli jako měřit štěstí podle toho, kdo stojí vedle nás, přitom někdy je prostě úplně v pohodě chvíli jenom stát, jenom sami za sebe, jo? Tak na to prostě pamatujme, ať neuděláme nějaký špatný rozhodnutí. O tom zpívá Olivia Rodrigo. Bad idea, right? To si dáme právě teď. Potom tak ještě Charlie XCX, tak pojďme rovnou na to. Na fajnu.

360 nám uzavírá i druhou hoďku tady na Fajnu. Poslední zbývá, tak rozhodně vydržte, nikam neodcházejte a za chvíli se slyšíme.

0: Metro DJ.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somer.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: nejzajímavější ze sociálních sítí. Jsme fajn? Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
1: V Praze vzniká nový koncept bydlení pro studenty. Místo klasických kolejí nebo pronájmu si budou moct koupit vlastní malou bytovou jednotku. Projekt má nabídnout dostupnější alternativu k drahým nájmům a po dokončení studia bude možný pokoj buď prodat nebo pronajmout dalším zájemcům. Odborníci říkají, že dnešní randění komplikuje mix vysokých očekávání sociálních sítí a seznamovacích aplikací. Muži často mluví o tlaku na ideální výkon už při prvním kontaktu. Podle nových výzkumů tak je víc než polovina z nich vnímá hledání partnerky jako těžší než dřív.

vztahy úplně všechno. A Enola Holmes, třetí díl z Millie Bobby Brown, přináší nový případ, rodinný drama a i únos Sherlocka. Ideální mix pro fanoušky teen i mystery žánru.

Ahoj lidi, startuje třetí, taky poslední hodinka Fine Driveu, tentokrát s Kristin. Užijte si tuhle poslední hodinku, protože nepamatuju si, kdy naposledy jsem takhle vysílala drive a už to taky nebude jako úplně častý, jo, to je jedno. Hele, budeme tady spolu ještě jednu hodinku, věřím, že si to společně užijeme, máme tady skvělý témata, skvělý bangry, to je hlavní. Wonderful Life, Hurts, Purple Disco Machine tady bude a taky tenhle skvělý mladý interpret. Sombr, jeho jeden z nejnovějších songů, troufám si říct, Homewrecker, to si dáme právě teď, tak pojďme odstartovat tuhle naši společnou poslední hodinku. Na fajnu!

Asi Happier nám dohrál právě teď na Fajnu. Posloucháte Drive s Kristin. No a mám na vás takovou vlastně otázku na tělo, by se dalo říct. Jak často měníte povlečení? Protože podle odborníků většina z nás čeká fakt prý zbytečně dlouho. Zatímco spousta lidí ho převlíká jednou za 3 až 4 týdny. Doporučení je jednou týdně. Mě to actually docela překvapilo a pokud se hodně jako třeba potíte, jakoby takhle, teďka byly, že jo, ty 40 stupňů, tak chápu, že tam je to fakt asi častější, ale prej pokud se hodně potíte, máte alergii nebo s váma v posteli spí pes nebo kočka, tak klidně ještě častěji než jednou týdně. A to mám ty jako ty povlečení produkovat já, nebo jako si občas říkám jako, nevím, jako na jednu stranu to dává smysl, jo, každou noc v posteli necháváme pot, odumřelou nějakou kůži a všechno možný, takže čistý povlečení není jenom o tom, že jako hezky voní, ale i o tom, že se vám bude potom líp spát, takže ruku na srdce, kdo z nás si opravdu každý týden řekne, tak dneska se převlíkne postel. Já mám pocit, že většina lidí to udělá spíš ve chvíli, kdy si uvědomí, že už je to nějak podezřele dlouho. A tak mě to přivedlo k mý otázce, jaký domácí úkol odkládáte úplně nejvíc vy? A jestli to je zrovna to převlíkání postele, tak jak často to máte takhle vy? Nebo jak často převlíkáte postel? 724, 634, 634, to jste ještě nečekali, že se vás dneska zeptám něco takového, co? No tak pište a my jdeme dál, protože budeme trošku cestovat v čase teďka v tom playlistu. Dáme si něco, co je trošku starší, ale furt nás to podle mě mega bude bavit. DJ Snake a Justin Bieber, Let Me Love You. Právě teď na Fajnu.

0: tohle to byl song z roku 2016. DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You. Posloucháte Fine Drive. No a já jsem se vás ptala na jednoduchou otázku, protože jsme řešili, jak často přivíkáte postel celkově tady těm jako pracím domácím. Jaký takovýhle domácí úkol, by se dalo říct, odkládáte úplně nejvíc? Co to je? To jste mi psali. První napsal Filip a ahoj, jednoznačně nějaký žehlení. Mám doma židli, která slouží jako žatník na vyžehlení. Podle mě všichni máme takovou tu jednu židli, která je na odkládání. Prostě to je takový to, když máte nějaké oblečení, ještě není úplně špinavý, ale zároveň není nejčistší, tak ho prostě hodíte na tu židli. To známe úplně všichni. Pojďme dál. Taky napsala Lenka. Ahoj, pro mě je to rozhodně mytí oken. Dělám to dvakrát do roka a stejně za dva dny prší. No, to známe, že jo? Dneska třeba. No nic. Hele, děkuju za vaše zprávy. My pojďme dál. Za chvíli to bude ještě mnohem víc v playlistu David Guetta, nebo taky Another Talk To You, to všechno bude. Tak si na to počkejte. Na fajnu.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
2: Právě dozrál česnek, co má říct.
1: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: My name is Somber.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Back to the hits.
8: Right, babe.

0: to je Another taky 54 Ultra Talk To You, nebo taky 54 Ultra, hele, můžeme to říct, jak chceme, posloucháte fajn, no a lidi, jdeme dál. V mém vysílání je vždycky běžný, že prostě na konci toho vysílání a blížíme se ke konci, tak se dáváme random fakt dne, na závěr dne, na závěr vysílání, no a ten je tady za malou chvíli, tak se rozhodně počkejte, tentokrát to bude fakt jako bizár a až takový drama, bych řekla, tak rozhodně vydržte a mezi tím třeba ten David Guetta, taky Sia a jejich Beautiful People právě teď na fajnu.
1: Hudba, hvězdy, zákulisí
2: a to nejlepší z internetu.
1: Instagram, TikTok, YouTube.

0: Meduza tady u nás na Fajnu, s váma Kristin, no a lidi. Představte si pláž, kde vám u vstupu neřeknou hezký den, ale muži doleva a ženy doprava. V italském Terstu totiž pořád funguje pláž, rozdělená na mužskou a ženskou část. Už je snad asi poslední a když jedna turistka pravidla odmítla respektovat, tak víte co, ženy hodně často jezdí do Itálie za památkama. Víme, jakýma památkama, jako my myslíme, jsou to většinou muži, tak to prostě asi odmítla respektovat. Stala se pořádná hádka, místní říkají, že je to tradice stará přes 100 let, turisté zase nechápou, proč něco takového ještě existuje. Já bych to nechala bejt, já si hlavně jako říkám, kdyby to zavedli u nás, jako třeba na Macháči, tak by možná konečně odpadla ta největší plážová hádka. Miláčku, můžeš mi prosím tě konečně namazat ty záda?
1: Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Lady Gaga, i The Dead Dance.
1: Posloucháte fajn, posloucháte fajn drive. No a my jedeme dál?
0: Nezastavujeme, protože tady máme další skvělý songy a pojďme rovnou na ně. Pojďme rovnou na ně, musím líp artikulovat. Tohle byla Kai. I love it, I love it a I love it. To tady bude už za malou chvíli. Bude tady tak ještě Bruno Mars, který mimochodem teď jede svoji úžasnou tour. No a bude toho tady ještě hodně. Miley Cyrus tady taky bude. No a taky se budeme loučit. Tak za chvíli. Na fajnu.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
5: Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy?
6: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

Tohle to byla Bella Kai. I love it, I love it, I love it. Posloucháte fajn. Posloucháte speciální Fine Drive s Kristina. Ten je taky u konce, 19.51, to je aktuální čas. A my se společně loučíme. Děkuju, že jste tady se mnou dneska ty tři hoďky byly. Byla to mega sranda, fakt vám za to extrémně moc děkuju. My se samozřejmě slyšíme o víkendu od 12 do 4. Já tady budu rozhodně, doufám, že i vy. No a teďka Next Generation a ono se to zrovna tak hezky sešlo, že se neloučíme. Budu tady ještě já, ještě půl hoďky Next Generation s Espo. Ano, to je moje takový alter ego, by se dalo říct. Takže ještě půl hoďku tady spolu zvládneme. A teď už Bruno Mars, I Just Might na fajnu. Hity do hlavy, hity do hlavy.

0: já jsem Espo, posloucháte Next Generation na Fajnu a dalších 30 minut nahlídneme do mýho playlistu. Taky vám budu pouštět songy, které mě baví, inspirujou a taky si samozřejmě dáme nějaké ty moje songy. Nedávno jsem se vrátila z Rock for People a dost si teďka poslední dobou jedu Halsey, přeji se, čte jako Halsey, nevím, tak si dáme její song Without Me a taky přidám Šimona Opa se songem Save My Soul, ale začneme mým songem samozřejmě. Pinky Promise právě teď a Fajnu.
1: Next Generation.

0: generation. Tohle byl Šimon Opp, jeho Save My Soul. Já jsem Espo, posloucháte Next Generation na Fajnu a teď se podíváme na moje oblíbené klasiky. Adela, zpěvačka, kterou už mám v playlistu nějakou tu dobu, má nový song Red Bottoms a taky si dáme Sofiana Mešmeš a jeho dokonalou novinku Hvězdy. Právě teď na Fajnu.
1: Fajn. Next Generation.

0: Next Generation.
1: Tohle byl Sofian Mešmeš a jeho hvězdy. Já jsem Espo, posloucháte pořad Next Generation na Fajnu. A teď pojďme na moje oblíbený rockovější songy. Nově vydal Ben Kristoval song s kytaristou kapely Kiss. Ten song se jmenuje Bike Rock a strašně baví, tak to si dáme. A taky si dáme ještě novinku od zpěváka I'm Oscar a ta novinka se jmenuje Emeraldy. Právě teď na Fajnu.
2: Next Generation.

0: Next Generation.
1: Number one hit music station.
2: Tohle byl I'm Oscar a jeho novinka Emeraldy. Posloucháte Next Generation z Espo tady na Fajnu. A teď vám dám tip na úplně letní vibe. Vtipný je, že tomu vlastně ani jako nerozumím, ale hlavní je, že to má prostě mega dobrý letní vibe. Je to song Afgazi od Palm Monkey, který jsem objevila by the way díky tanečnici Icy Buchtě, která mimochodem teď tancovala 3 Edeny s Evou Farnou. Takže si dáme i Evičku k tomu a její song Neříkej, co má se stát, který je zároveň součástí jejího nového vydaného alba ADHD Pop, tak si dáme i song právě teď na Fajnu.
0: Number one hit music station. Next Generation.

Eva Farná, její song Neříkej, co má se stát, posloucháte Next Generation na Fajnu, já jsem Espo, no a my se blížíme ke konci a tak jsem si řekla, že na závěr dáme můj song Ticho. Tak pojďme na to, na Fajnu.

Ahoj, jsem Ticho, já jsem Espo, posloucháte Next Generation na Fajnu. No a my jsme u konce. Já vám extrémně moc krát děkuju, že jste tady se mnou dneska byli. Doufám, že jste si to se mnou tady dneska užili. Kdybyste chtěli, tak mě můžete samozřejmě sledovat na sociálních sítích, na Instagramu, na TikToku se jmenuju jako podtržítko Kristy EES. Doufám, že mě tam najdete a samozřejmě mě nezapomeňte sledovat i na Spotify, protože se můžete těšit na třeba další nový songy. Tak jo, tak se mějte hezky a zatím ahoj. We are number one. Next generation. Number one hit music station. Let's go. I just can't get enough. Fine.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place www.playe.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
10: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.

0: Vezeme ti na zrče festival Next Generation.
1: Na Fine Boat vystoupí Gufrau, Mad 213
0: a DJs ND a Spirit. Vstupenky na celý Zrče festival a exkluzivní Maiden Fine na lodi od nás dostaneš last minute v Morning Boost.
1: Festivalové slunce ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan originál šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Back to the hits.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn rádio.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme taky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: tě nechceš řešit, co si pustit.
1: Fajn. Hudba, kterou nemusíš hledat. Summer
0: Sun. Fajn.
1: Vždycky fresh.
0: Feel the sun. Fajn. Hrajeme to, než to bude všude.
1: Hity začínají tady.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Thank you very much.
7: Instagram.
8: YouTube.
7: TikTok.
8: Co je zrovna teď in.
9: Fajn Radio.
7: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
9: Smith Line.

0: Ratatarararatatrička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel CZ.
1: Instagram Fine Radio.
2: Instagram. To jsou novinky, soutěže a exkluzivní obsah.
1: Dej follow a buď stále v obraze.
2: S Fajnem.
1: Instagram. S Fajnem.
3: Are you ready?
4: This is Bruno Mars.
5: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
2: Music. Fine.

0: Ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
0: Fajn.
2: Hey, it's me.

0: Instagram, TikTok, YouTube. Fajn. Neřeš playlist, žij léto.
1: It's just so hot.
0: Fajn.
2: Vždycky hot, vždycky fresh.
0: Fajn.
3: Yeah, yeah. Fajn má svůj vlastní sound.
0: Nový songy, nová energie.
3: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
0: Na cestě k vodě, ve městě,
3: na party, v autě, v hlavě, tohle
0: je soundtrack tvýho života.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
0: Vždycky fresh. Fajn.
2: Fajn.
0: Vždycky hot.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: čo je zrovna teď in
0: Fajn Rádio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Sociálních sítí.
0: Sme Fajn? Fajn.

0: dobrej hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop. Fajn.
2: Vždycky hot, vždycky fresh.
3: My name is Somber.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hits.
4: Right, babe.
1: Fine.